Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. This is a party song that makes the party going on.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

večeři, ale dřív než se najedli. Poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večeři, na večeři, na večeři, na večeři, na večeři, na večeři. Jídal už. Říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snude na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snude na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska čoru.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně jo, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
7: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

kvůli tobě. Přísahám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

Kolík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Would you go to bed with me?
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
4: Dobré ráno přejeme. To byl trošku jako takový začátek, který by vás měl dostat z postele, či i ten status. A další dramíky, tak to jsme my, 6 hodin. Jak dneska bude? Dobrá otázka, my vám ji teďkom odpovíme. Dneska ty maximální teploty v Ostravě vyšplhají na 15 stupňů Celsia, to v maximech. Se sluníčkem počítejte jen teď z rána a dopoledne, jinak během dne 100% počítejte s deštivem a... S deštivem, no jako s deštivem jsem chtěl říct.
5: Deštivo s přeháňkama.
4: S přeháňkama, přesně tak, na večer opět se to ujasní, ale pozor na ten vítr, ten byl rychlý, dokonce i dneska já jsem slyšel v noci tím, že bydlím pod střechou, jak se normálně, říká se tomu krovky, že?
5: Jak myslíš ty tašky na
4: tašky. Jak se normálně zvedaly tašky.
5: A vy máte tašky, jo?
4: No asi jo, teda, super. Ve finále, no, jako já jsem koukal jako z jara. Tak opatrně, prosím vás, ať vám neuletí tašky. Dobré ráno.
2: Fresh zprávy.
5: Přibližně 150 tisíc lidí navštívilo během víkendu dny NATO v Ostravě a taky dny vzdušných sil armády České republiky. Na letiště v Mošnově se představili bezpečnostní armádní a také záchranářské složky ze 14 zemí. Akce se obešla bez mimořádných událostí. Policisté ovšem během víkendu pomáhali například 21 ztraceným dětem najít jejich doprovod. Na Těrlické přehradě mohou lidé využít novou atrakci. Obec tam zahájila provoz přívozu s pravidelným jízdním řádem a trasami mezi třemi přístavišti. Těrlický přívoz bude mimo sezónu jezdit o víkendech, v létě pak každý den. V Raškovicích bylo dokončeno nové parkoviště s kapacitou 62 automobilů, které má pomoci řešit problémy s parkováním v okolí Ondráše. Stavba zahrnuje i autobusovou zastávku a slouží turistům, cyklistům i místním obyvatelům. Parkoviště podporuje kombinaci automobilové a veřejné dopravy Beskyd. No, třineční oceláři ve třetím kole Tipsport Extraligy porazili Plzeň 3-2. Hokejisté HC Vítkovice Didera ve třetím kole Tipsport Extraligy prohráli s Litvínovem 2-3. Po dvou domácích zápasech jsou Ostravané na nule.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
4: A rychlým pohledem taky na silnice koukneme na vodárnu, tady úplně konkrétně nová Ves vodárna v Ostravě, ta velká křižovatka směrem na Ostravu Svinov. A Svinovské mosty opatrně, protože v pravém jízdním pruhu je odstavené vozidlo, je to zhruba hodinku stará informace. Pokud tedy je ta informace v tuto chvíli aktualizována nebo nová, prosím dejte vědět, jako s čímkoliv po celý den na Fresh Radio jsme připraveni na vaše dopravní hlášení. Telefon a WhatsApp 77337 1036.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
7: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Milk and Sugar, dobré ráno, pondělí 21. září a taky ranní Bon Appetit.
1: Tak co, jde to nebo dře to?
0: Ty.
1: Se jako máš dneska, když ti odnáší vítr tašky.
0: No, jako, ale počkejte, já jsem se bál, že uletí celá střecha, fakt to byl silný vítr teda.
1: To
0: byl.
1: To pocítila kolem 11:30 ve výškách, tak jsem šla zavřít okna, ale jinak mi přišlo, že už byl potom klid, tak měli jste tady očíši.
0: To doletělo asi od nás už jako v menší verzi.
1: Asi no, jo, tady asi v centru. Stodolní to stlumila, jo.
0: Tady v centru fujalo teda jako blázen, ale tak ne, to jsem nezažil, no, že by jako tak moc jsem slyšel tu střechu se hýbat, to jsem ještě na té stodolní nezažil.
1: No, možná jsem to jenom zaspala, Honzi.
0: Je
1: jako
0: to možné.
1: Já po víkendu třeba fakt jenom možné. Jsem zaznamenala jenom záchvěv a pak jsem zase byla no. Třeba, jo.
0: Tak důležité, že nás nikoho neofouklo, ale teda jako pravda je taková, že výhled na tento týden minimálně, co se počasí týče, už není úplně jako růžový, šťastný.
1: Není, no. Oni říkají, že se ochladí, to jako jo, ale zase nevylučují tu variantu, že by za několik dnů mohlo přijít to babí léto.
0: Výborně.
1: To se jako nevylučuje, prý, ale a nemá pršet ale ke všemu.
0: Nemá.
1: Nemá.
0: Já právě viděl, že mám.
1: Oni tvrdí, že to nebude tak dramatické s deštěm.
0: No, tak to je dobře, to je dobře, protože třeba v Palermu jsou povodně, jo, okay. Tak jako ať víte, že jako je to.
1: Se nesměju těm povodním jenom tomu, že jsme zase skončili v Itálii.
0: No jo, no, tak.
1: A to si říkal, že prostě Sicílie ne?
0: No, Sicílie už sice ne, ale jako je to tam tak, no. Mono, a co jinak? Jaký byl víkend? Co jsi dělala, co?
1: No, pracovní, byl náročný, já jsem taková jako, že ale bych je pospala, ale jako dobré.
0: Já tady byl naposledy vlastně jakoby ve středu, tak minulý týden.
1: Jasně, ty jsi nebyl čtvrtek, pátek.
0: Takže já jako vůbec nevím, co se v tom prostředí rádiovém děje, tak všechno je jako v pohodě, jo?
1: Je v pohodě, asi vyspaný aspoň?
0: No,
1: ne.
0: Ani ne, no.
1: To jsme na tom stejně.
0: Byl včera na hokeji, takže moderoval jsem a potom mi úplně usnout nešlo, no.
1: Tak jak jsi je hecoval, když prohráli.
0: Takhle, Vítkovice do toho.
1: Se potom máme co divit, že?
0: Do toho, no, a zas nic, no.
2: Bon Appetit, Monika Dudová a Honza Pernický.

0: smáli pod oknem rádia, Fresh rádia na plynární se prokázal nějaký člověk, pravděpodobně mu něco nevyšlo tak, jak si představoval.
1: Mu něco upadlo, myslím.
0: No, velice srdečně projevil svůj názor na pondělí. Tak jsme si zase řekli, no jo, jsme prostě v Ostravě, tady co na srdci, to na jazyku.
1: Ano. A hlavně teda jako, co bych vypíchl, jo, Moni, to bylo zásadní podle mě to, co jsi řekla. Aha. Je pondělí a já tak nějak jako cítím ve vzduchu pusto prázdno. Já se rozpovídám, jo, jestli teda jako s dovolením můžu. Já v tomto období pociťuji stres. Byť je jako podzim moc hezký, protože za chviličku dokonce začnou i stromy žloutnout, bude to pěkné jako na pohled. To období, kdy chodíme v mikině, mi také jako vyhovuje, je to takové jako fajn, tak je to vlastně strašně stresující období, protože na podzim je takové jako těžké přijmout to, že je tady opět jako práce, jo, jako hlavně ta práce, protože víš co, po prázdninách už se jako začíná makat.
0: Jo, ty jsi taky v myšlenkách ještě na Sicílii třeba,
1: no,
0: jo,
1: spoustu, jako děje se spoustu věcí, ale ne těch moc pozitivních, rozumíš, jo?
0: Jo.
1: Brzo zapadá sluníčko, lidé se rozcházejí, lidé se hádají, je to jako častěji než v létě, 100%, jako tak to prostě je.
0: Jako celkově narážíš na tu depresivní část jako toho roku,
1: toho roku.
0: No, tak ono je, no. Je to jasné, že podzim bývá nejvíce depresivní, to je jako pravda,
1: no.
0: Jo, tak u tebe to platí.
1: No a já jako přemýšlím, jak s tím naložit, no. Jo, abychom nebyli úplně jako v takové té depresi a abychom to letos tak nějak jako obešli a třeba byli jako co nejvíc v klidu, rozumíš?
0: No a na co jsi přišel?
1: No zatím na nic, já právě
0: aha.
1: Jako...
0: No tak nebuď depresi, to já, je jako jednoduchá rada.
1: Takhle to nejde, ale víš co, já spíš jako čekal právě, že ty přijdeš a budeš mít nějaký jako jasný návrh k tomu, jak toho docílit.
0: Já mám totiž ráda podzim, víš, to se mnou je to těžké, protože pro mě je to jako fakt hezká část roku, mi ani nevadí ta tma po ránu. Pro mě je to jako přirozenější chodit za tmy takhle ráno. Mi vadí potom, že je třeba brzo tma, jako jo, to jako to je fakt, jo. Který já bych přešla, kdybych mohla, tak tohle změním, ale nevadí mi stávat do tmy.
1: Mm-hmm.
0: A jinak jako mě to baví, ty procházky tím hezkým podzimem,
1: jo.
0: To si jako vypíklo správně,
1: no,
0: no, zbarvené stromy, v ruce kelímek s něčím
1: no,
0: teplým,
1: no, s fařákem nejlépe,
0: jo, teď se jako procházíš, kecáš do toho s někým, koho máš rád, tak mě, jako podzim je u mě fajn měsíc, no, nebo vůbec období. Ne.
1: Tak zkusím být tak pozitivní v tomhle jako ty, já to tak jako nevnímám, no, já ještě jak je to sychravé počasí, navíc to počasí už jako vybízí k tomu, abych oblékl opět rifle jako dlouhé kalhoty, to já taky
0: to
1: nemám rád.
0: No, jasně,
1: to
0: je,
1: víš, jako,
0: typ.
1: Vlastně mi jako nic mi vlastně
0: nevidíš
1: jako...
0: Nevidíš nic pozitivního na tom podzimu, jo?
1: Zatím ne,
0: tak,
1: no.
0: Tak víš co, pojďme tady Honzovi nastolit pár věcí, na které bys se mohl těšit. Jestli pozdě nějakou výzvu, třeba WhatsApp aplikace,
1: aha, dobře.
0: Dejte
2: WhatsApp.
0: Vědět.
2: 777-337-1036.
0: Na co by se Perník teda mohl během následujících týdnů těšit, aby neupadl úplně do hluboké deprese?
1: Jo, prosím, jo? Vás, ano.
0: Já ti třeba doporučuji skořicový čaj. To je nejlepší čaj, který já jsem kdy pila.
1: Děkuju.
0: Já jsem se na něj úplně zamilovala. Fakt. A já se fakt jako těším fyzicky celým svým tělem na to, až se zase na podzim dám.
1: No tak dobře,
0: jako
1: dobře.
0: Srandy, jo?
1: Jo, jako já se...
0: Nebo...
1: To nebylo na místě, ten můj smích k tomu. Já to chápu, že to přesně může to být, jo? Taková ta maličkost, která to může změnit.
0: Takové ano. Ty maličkosti. Tak ano. Uvidíme, na co přijdou ostatní. A ještě mám jednu, ale s tím mi pošleš do kytek.
1: No, tak zkus.
0: My tady budeme v průběhu tohoto týdne, Honzi, rozdávat jako registrace na MH Run. Jo,
1: aha.
0: To je závod na 5 kilometrů, který organizuje právě obvod Mariánské hory a Hulváky.
1: Aha.
0: Běží se to v sobotu a jde o to,
1: ne.
0: Že jako ten pohyb může být cesta k tomu vyčištění té hlavy třeba.
1: Jo, aha.
0: Ne, tak diametrálně ne. Říkáš ne.
1: Ne, já rád podpořím, ale já nikam neběžím.
0: Dobře, tak my tu registraci dneska dáme teda jinému.
1: Jo,
0: děkuju. Není problém.
1: Ano, jsi od nás.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Přijďte si zaběhat!
5: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
5: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně jo, tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat, MHRán se blíží.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Tam je dinosauří mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
9: On chodí.
11: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
9: Ten má krk až do nebe.
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
12: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Fresh Radio.

0: Harry Styles.
1: Taky Fresh Radio, dobré ráno. 3 minutky po 6:30 přeje Honza Pernický a Monča Rudová. Jsme tady a vysíláme.
0: Dobré ranko.
1: Dobré.
0: Píše Sandy.
1: Ano.
0: Podzim je teda mnohem pozitivnější než zima, Honzi. Tak máš užívat podzimu, kdy je ještě relativně teplo,
1: aha,
0: všechno barevné a zatím i celkem teplý vítr, až přijde zima a rozsoulené cesty, břečky a ten pocit, kdy nikdy nevíš, jestli ráno budeš vstávat do metro sněhu, deště nebo mrazu, odhazování sněhu z auta, klouzačka cestou do práce a rozmočené boty, tak ti doporučuje Sandy zaměřit se na tuhle část roku, která je příznivější určitě než ty břečky, co přijdou. Co?
1: Takhle jo, dívej. No, jako teorie je dobrá, ale já mám ten názor, že zima je možná o něco málo kouzelnější, teda obzvlášť, když nasněží. Teď si vem, všechno je bílé, je to všechno jako takové vlastně jako čisté.
0: Takže pro tebe opravdu je podzim horší než to, co teoreticky může přijít.
1: Paradoxně, takhle Moni, já pozor, já jsem se na letošní podzim jako docela těšil. Jo, pořád to jakoby tak přetrvává, protože měli jsme s divadlem premiéru, divadlo obecně ještě bude, Zrádci, na které se moc těším, mimochodem ještě jsem ten první díl neviděl.
0: Včera už to bylo oficiálně i v Telce, ani jo?
1: Právě ne, nestihl jsem ani to.
0: Chlubil, že mám předplatné.
1: Mimochodem, dobře, zatím se mi daří i jako vyhýbat se spoilerům, takže je to jako fajn.
0: Jo, takže to děláš jak? Já to nesleduju.
1: Já zavírám oči.
0: Zavíráš oči, zavírám když oči. To skočí na sociální
1: sítě. No, jak to skočí, já zavírám.
0: Dobře.
1: Víš, já nejsem. Takže to je v pohodě. A vlastně na základě toho se jako uklidňuju, že mi ten podzim nevadí, že se jako těším, jo. Ale, je tam to ale, no. Je tam jako takové to ale, kdy si říkám, že no. Asi bych byl raději, kdyby už bylo jaro zase.
0: Dobře, Tomáš ti píše, co krb? Teď je to tak jako super, že se zapálíš v krbu, rozumíš, no, sedneš před ten krb.
1: A kde ho mám vzít jako?
0: Západy slunce, jo, Martin.
1: Já mám okno na východ.
0: Dobře, tak ale on myslel, že vyleze jako na hlu nějakou.
1: Že vylezu ven jako.
0: Že pozoruje v přírodě.
1: Jo, taky tak se dá.
0: Tulení ti můžou chlapi doporučovat, že máš ženu, máš více možností a příležitostí jako obejmout, zahřát ji, být si blíže.
1: Můžete
0: používat jednu peřinu, jenom aby vám bylo teplej.
1: To je krásné, to nevychází úplně.
0: Jak to? No, nevlezete se pod jednu?
1: Rozměrem té peřiny to nevychází. No.
0: A jaký máš rozměr?
1: Já nevím, tak já to nepočítal nikdy, je taková malinka je.
0: Připadá ti malá, takže no, pro dva ne.
1: Akorát pro jednoho.
0: Akorát pro Pernického.
1: Akorát pro mě, no. Ne, tak děkuju, já vám všem děkuju za výborné tipy, já to nějak jako zvládnu, to období, určitě.
0: Obávám se, že nic jiného tě ani nezbude.
1: Asi tak.

0: naším posluchačským týmem, jo, to jste vy, posluchači Fresh Rádia, že i vy můžete být svým způsobem v určité depresi. Protože prostě podzim je tady, podzim se blíží, venku je sychravo a vy zrovna dneska potřebujete něčím pozitivně nakopnout, že?
1: Čím to bude?
0: No, čím to bude? Hádej
1: co
0: dvakrát.
1: Co byste si tak dali?
0: Hádej jednou.
1: To už víš?
0: Už nehádej. Já vím.
2: Jukebox, Fresh Rádia.
1: To jako jo.
0: Je to jukebox,
1: to
0: no.
1: Jo, už jsem myslela, že víš konkrétně, čím budeme spravovat kutě.
0: Tak takhle, já si myslím, že dneska by to klidně mohla být i kapela Lucie.
1: Co by si od nich pustil?
0: Já nevím, Medvídka. No. proč by ne? Hele, proč ne?
1: Proč by ne?
0: Jo? No. My tady ale nejsme od toho, aby jsme jukebox diktovali, my ho jenom hrajeme. Diktovat ho budete vy, prosím vás, 773371036, to je náš WhatsApp, ale pozor, přednostní zprávy do jukeboxu bereme díky naší aplikaci. Takže pokud ji máte, a jakože byste ji mít měli, jo, tak nám hlasovou zprávu nebo SMSku pošlete právě do naší aplikace Fresh Radio.
1: Jo, tu hlasovku radši. Takhle tak super, vždycky, když tady ten hlas je.
0: Ty bys chtěla slyšet i někoho jinačího než mě?
1: Já bych chtěla slyšet i někoho jinačího než si ty, fakt.
0: Takže mi chceš říct, že ti jako můj hlas vadí.
1: Mi nevadí. A to jsi z toho vydedukoval jak, člověče?
0: Já jsem chlap, takže já dedukuju, no.
1: V tom si mistr.
0: Tohle já umím. Takže jako jak teda?
1: No ne, to já jsem neřekla, ani to tak není myšleno, ale přimlouvám se za to, ať když tam komunikujete, ať to jsou prostě hlasové zprávy.
0: Ok, tak pojďte na to. Jukeboxy Fresh Rádia startují právě teď. Čekáme na tu vaši hlasovku a vaši písničku.
2: Jukebox Fresh Rádia. Pošli hlasovku. 77 337 136. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
7: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
6: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
8: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
2: Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza

0: Poker Face, no. Ten dneska ve studiu nikdo z nás dvou nemá, jo?
1: Já myslím, že dneska ale jinak Poker Face je takový den v pondělí, kdy se využívá, jo?
0: Mohlo by.
1: Prostě jdeš do práce a teď se tváříš nějak neutrálně, teď víš, že máš třeba v sobě nějaké splíny, ale nechceš zároveň ovlivňovat okolí, tak prostě jako jdeš neutrálně, že?
0: Ano.
1: Aby si nerozrušil a nerozhodil třeba kolektiv, ale myslím, že se přetvařují lidi v pondělí. Více třeba než v pátek.
0: To stoprocentně.
1: Aspoň takovou teorii jsem tu v pátek od našich frešáků slyšela.
0: Ne, souhlasím, myslím si, že ano. Já jsem dneska vybíral písničku v Juboxu tak nějak jako srdcem od jednoho posluchače, který nám tady píše pravidelně do Juboxu, je to Marek. A Marek napsal, že by bylo fajn zahrát něco od Poetiky, že má takovou nějakou jako deep náladu, vlastně tak trošku podobně jako já. A nevím, z čeho úplně usoudil, že já mám deep náladu.
1: Já
0: jo?
1: Jsem to usoudila taky, asi mě to taky fakt, tak připadalo, jo? Asi to tak vyznělo.
0: Ok, dobře, tak jo, tak dobře.
1: A co tam dáš?
0: No já vybírám,
1: zkouším žít, tak jakoby...
0: Tematicky, jo?
1: Nikdy nepřišlo ráno.
0: Nebo... Hele, zkouším žít, nebo jednou jsem slíbil, tu je. Mám pocit, že
1: takže
0: tě ztrácím.
1: To je ta stará Poetika ještě, ne? Protože kluci se pomyškovali
0: ano.
1: A od určité doby ano. Tam došlo ke zvratu a teď je to vlastně prakticky jiný hudební kolektiv. Tak,
0: já bych dal novou Poetiku.
1: Takže novou. Okay, já mám zase radši tu s Edou Rovenským, tu starší.
0: Aha, tak tu já neznám, ale... Nebo,
1: no je to právě to zkouším ono, to zkouším žít.
0: Tak jakoby, jo, máš pravdu.
1: Po noci nepřišlo ráno.
0: Tak já nevím, tak já jsem vybral naslepo, jo? Vyberu naslepo, řekni stop.
1: Stop!
0: Poetika, vše, co v sobě mám.
1: To tak dej.
0: A to je krásné, ten název zní nádherně.
1: Ukaž, co skrývá duše Pernického, včetně včerejší snídaně a večeře.
0: No, to raději ne, to nechceš. No pojďme, Juboxy jsou tady, Marku, tohle je pro tebe a také pro všechny, co potřebovali tak nějak trošku jako zvednout náladu v tom období, které prostě teď bude takové to jako sichravé, bohužel. Juboxy, pojďme.

0: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Prosím tě, co to je? Pardon, tam hrála nějaká polka.
2: To bylo něco jináčího, tak až teď to je správně, jo?
3: To už je poetika.
1: To už je poetika, no. Vy kluci čuměli, co mají v repertoáru.

0: Mimochodem viděli jsme je prakticky nedávno přímo tady v Ostravě, v Dolní oblasti, kde vystoupili v rámci festivalu Colors of Ostrava. Teď je 7 hodin a připraveny pro vás máme taky další zprávy. Dobré ráno!
1: Počasí!
2: Počasí!
1: Počasí!
2: Počasí.
0: Pondělí 7.00 aktuálně, jak dnes bude, tak to nebude úplně potěšující, protože ty nejvyšší denní teploty se zastaví na 15 stupních Celsia, bude spíše oblačno a deštivo, takhle s tím počítejte. Na večer by se přece jenom mohly srážky uklidňovat a mohlo by být i sucho, ale na zítřek opět počítejte s deštěm a maximální teploty do 15 stupňů. Pokud dneska razíte do vyšších poloh, tak třeba Beskydy dneska v maximech naměří 13.
2: Fresh zprávy. Přes 70 dynamických ukázek, více než 80 statických prezentací a přes 20 hodin jedinečného programu letos nabídly dny NATO v Ostravě a taky dny vzdušných sil armády České republiky. Prohlédnout si techniku a ukázky mohli návštěvníci jako každý rok po celý víkend zdarma. Uzavření ostravské restaurace Jindřiška netrvalo dlouho. Po lednovém uzavření tohoto ikonického podniku na Sokolské třídě to vypadalo, že se za téměř 70-letou tradicí definitivně zavřely dveře, ale zdá se, že ne, protože Jindřiška má nové nájemce, kteří chtějí vrátit život, otevřít plánují už na začátku prosince. V sobotu byl na úpatí vrcholu Ropička nalezen muž ležící vedle jízdního kola. Jeho nálezce okamžitě zavolali na tísňovou linku záchranářů a do příjezdu horské služby poskytli zraněnému potřebnou péči. Do nemocnice ho připravil vrtulník. V době předání byl mimo přímé ohrožení života. Fotbalisté Baníku Ostrava mají ze sobotního duelu 9. kola šance ligy na půdě Slovácka remízu 2-2, kterou gólem v 87. minutě trefil Filip Šancel.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné dobré ráno po 7. hodině i na silnice přejeme. Aktuálně v Ostravě a okolí nevnímáme žádné komplikace, které by vás na průjezdu městem trápily. Děkujeme za to. Se zdržením počítejte akorát na těch hlavních tazích, to znamená křižovatka Nová Ves Vodárna. Tam si postojíte, ale vše zhruba do 5 minut s průjezdností. Opatrně hlásíte nám problém na Bruntálsku. Děkujeme všem posluchačům, kteří nás poslouchají přes apku. V Ludvíkově se srazilo auto se stromem. Vypadá to, že na místo jedou hasiči i záchranáři, tak počítejte, že před Ludvíkovem byste se mohli zdržet na silnici 451. Jinak opatrně a další informace na WhatsApp nebo telefon 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Ráno má chutnat. Bon appétit!

0: tebe budou mít na sobě kostýmy.
1: No jo, no.
0: A kdo ví jaké, třeba budou jako dost oblečené, ale ty kostýmy budou vybombené a celkově je to taneční show, které se říká Love to Dance a my pro vás jednak na ní máme lístky, takže v průběhu tohoto týdne o ně budeme soutěžit.
1: Mm-hmm.
0: Jednak chceme pozvat ve čtvrtek ve 12 v Siestě. Tady budou zástupci této show. Mm-hmm. Já nevím, kdo přesně přijde, ale doufám, že třeba Kuba Mazouch by mohl.
1: No, no nebo Láďa Polívka, ten by taky byl super.
0: Ten by byl skvělý,
1: ale jako jasně,
0: chápeme.
1: Stojíme nohama na zemi, ano. Stojíme nohama na zemi. Takhle, mě napadá, Moni, na to téma, teď, když to probíráme, já jsem i vybral schválně tohle, víš, co to je za styl tance, to, co hraje pod námi. No, no, no, ano, co to je?
0: Je to polka?
1: Je to polka, výborně, no. Výborně. Takže počkej, no tak ty nejsi žádné Bčko potom, ale.
0: Pozná každý, ne? Polku.
1: No já si myslím,
0: polku,
1: že jo.
0: Si myslím takový polku, základ.
1: Asi by měli. No a jak jsi to ty měla vůbec jako s tanečním?
0: Nijak, já jsem nechodila do taneční.
1: Nekecej.
0: Ne.
1: Já jsem, a počkej, ale já jsem taky nechodil, já taky nebyl.
0: Ale
1: já,
0: umíš, ne? Na rozdíl ode mě. Já třeba neumím.
1: Já nevím, jestli umím, no to asi bych neměl posuzovat já, ale je pravda, že já jsem jako byl takový krůček od toho do taneční se dostat, jo? Měl jsem dokonce partnerku Elenu.
0: Aha.
1: Jo? Ale nějak z toho potom sešlo. A já nakonec nebyl, no.
0: Nic, jo. Já jenom, že jsme z toho profesionálního sklouzli k nám, jo. Tak já bych se vrátila k těm profíkům, abych domluvila myšlenku. Ta show totiž bude 27. teď v září v Gongu. My na ní jako máme lupeny a jenom nevím, co máte v hlavě, ale tam fakt jako jsou lidi, co umí tancovat, jo. Vyžeňte toho prvníka se mnou z té palice, protože to bude jako, to bude show show.
1: Tak já jsem chtěl říct, že alternuju právě.
0: Ne,
1: prosím vás, buďte ve střehu, tento týden hrajeme o vstupenky na tuto show, která už za týden bude mít premiéru v ostravském Gongu.

0: Píše nám naše věrná posluchačka VV a píše, je to vlastně výzva, jo? A teď si tak říkám dlouho, tady nebylo, hecně se, jo? VV píše, tak musíte jít do tanečních, však je to i pro dospělé.
1: No jako víme, že to je i pro dospělé,
0: a co kdybychom
1: jo?
0: vytvořili pár a šli do tanečních?
1: Já se, my se,
0: ty se bojíš?
1: Mě, no já mám strach z toho, že my se nebudeme schopni potkat. Jo.
0: Jako na tom parketě.
1: Vojta teďka chodí do tanečních, zapsal se.
0: Který Vojta?
1: Se svojí přítelkyni, můj syn, jo.
0: Jako počkej to.
1: A on je poslední rok základky no. A ona je v druháku na střední. Takže ano. Spolu začali chodit do tanečních.
0: Jasně.
1: Má to nějakých 12 týdnů, 12 potkání se. My nejsme schopni, tak. Podle mě se, on jako sorry, 12krát v následujících měsících potkat.
0: Počkej,
1: jako
0: a je pravda, že hodinu. Končí to půl kolonou?
1: Tak, půl kolona kolona je, ne? Jako půl je v kolona polovině kolona. A na konci, ne?
0: Že, já nevím, jo,
1: ano. Já si to jenom myslím.
0: Ne, jo. Asi jo, asi ne, asi máš pravdu. Takže a trvá to 12 týdnů.
1: Oni mají 12 lekcí. My bychom se museli potkávat ráno. Mně jako nenapadá, kdy jsme schopni se potkat.
0: Tak večer. Jinak.
1: Ty jsi schopný se potkat večer, ty jezdíš ještě po večerech třeba dneska.
0: Ale já si udělám, já si to vyhradím v kalendáři.
1: 12krát, jo?
0: 12krát za sebou, klidně.
1: A nebo leda, bychom mohli třeba i klidně Kubu Mazucha z Lavturenc poprosit.
0: A že bychom rovnou chtěli obsadit. A že bychom chtěli obsadit rovnou. Jako.
1: Na to netrvám úplně, ale že by nám dal nějakou zkrácenou verzi, víš?
0: Tak jak se říká, 12krát je moc, jo? A 5krát zase... je málo, 10krát to stačí.
1: No já bych spak, jako takhle, 12krát je hodně, jedno je málo, uznávám, ale tak jako 2krát by mohlo stačit.
0: No ale jako takhle, já, dívej Moni, ty víš, že já jsem otevřený jako všemu, jo, já bych do toho klidně šel. No, když jako řekneš, že, hele, když řekneš, že bys do toho šla taky, tak já dokonce to i jako zařídím.
1: Ty jsi hodný, ale si říkám, k čemu mi to bude, jako.
0: Pošlapané palce, že?
1: No to ani, jako do budoucna, čemu mi to bude.
0: Tak já nevím, tak do budoucna ti to bude...
1: Když nerada jako
0: až půjdeme na ples spolu
1: no,
0: nějaký,
1: a
0: víš,
1: to já
0: jako...
1: právě nedělám, na plesy já nechodím, když aha. Tam jsem, tak já jenom moderuju, takže s nikým netancuju.
0: No a tak
1: na svatbách
0: tak
1: se tomu striktně vyhýbám.
0: Budeš moc jako... i tančit konečně. Ber to pozitivně. Budeš umět polku, valčík, čaču, sambu...
1: Foxtrot, co tam ještě je? Jive?
0: Jive? Vogue?
1: Počkej, ne, tak jediné, co bych se naučila, ještě, no. Jako to je tango.
0: Tango, aha.
1: To je super, to je plné vášně, to mě baví. A pak ještě něco, co mi připadá takové jako
0: živočišné. Tango mám rád
1: paso
0: taky.
1: Doble!
0: No vidíš, ne, tak takového. Základy máš, jenom ty kroky a bude
1: to
0: dobrý.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
5: A půlkou dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně no, tak pojď.
5: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Další týden, kdy můžete vyhrávat v našem kvízu. Naopak, minulý týden, prosím tě, úspěšně, ty jsi tady nebyl, tak jsem rozdala,
1: no,
0: co jsem měla, jo, takhle to proběhnu.
1: Promiň, já byl tady naposledy ve středu a pokud se nepletu, tak ve středu po kvízu naopak byl stále jen jeden finalista. Jak to nakonec dopadlo?
0: No, to byl Jirka, ve čtvrtek volal další Jirka,
1: ano.
0: Takže jsem v pátek nechala, aby se mezi sebou popral Batman se Supermanem a vyhrál Batman.
1: Takže vyhrál Jirka, jo?
0: Ano, vyhrál Jirka.
1: Výborně, tak to jsem rád, že vyhrál Jirka. To je super, no. Tento týden kvíz naopak bude, tak jako každý jiný týden, a samozřejmě bude tam jiná cena. Já nevím, ještě bych možná neříkal, chviličku bych je nechal jako
0: vím,
1: v napětí, jo, ať jsou jako napětí, ale tak jako přemýšlím vlastně, že poslední dobou máme celkem problém kvíz naopak jako dokončit, že jo?
0: Ani ne.
1: No já si myslím, že jo právě, protože dlouho se
0: týdny,
1: nestalo,
0: no,
1: že bychom měli z každého dne finalistu.
0: Tak
1: podle
0: to
1: mě.
0: Jo, jestli to bereš takhle, tak dlouho se nestalo, aby byl přesně každý den nějaký výherní. To jako
1: no,
0: jo,
1: no,
0: ale
1: no.
0: Vždycky, každý pátek jsme rozdávali.
1: Jako rozdáme to, rozdáme, ale já nevím, jestli jako my jsme přísnější, nebo naopak frešáci jsou unavenější třeba, těžko
0: třeba
1: říct.
0: Možná mají taky jako tu podzimní depku, Honzi.
1: Třeba jo, no, třeba. Počkej, třeba. Moni, jako a ze mě to jako srší nějak, že mám nějakou depku? Ne.
0: No jako ráno jsi o tom tak vyjádřil.
1: Jako
0: ty
1: vypadalo
0: to,
1: jo.
0: Popisoval, no, že,
1: no a tak
0: že
1: když na mě koukneš, tak co vidíš?
0: Pernického v mikině, takže depka. A má kraťasy?
1: Má, takže to zase tak velká
0: má.
1: Depka není.
0: Tak jenom depka na půl, od pytlíku nahoru.
1: Buďte s námi, za chviličku prozradíme, o co tento týden v kvízu naopak hrajeme, a pak budeme samozřejmě hrát, tak těším.

0: E?
1: Papa, jak to je, ten jeho?
0: Papa, ute, papa, ute. No ale pokud je to dost homa, je to není.
1: Není, ne.
0: Je to Clean Bandits a její novinka Company. S dalšími lidmi, které úplně nepřečtu, ale to je jedno, jo, protože toto je Fresh Track a my to hrajeme jako první v českém éteru, to je potvrzeno, jo, prosím vás, tak to prostě opravdu je.
1: Pojďme na ten kvíz naopak, slibovali jsme odhalit, o koho budeme hrát v tomto týdnu a je to, prosím vás, dvoječka, to znamená 2000 do obchodního centrum Fórum Nová Karolina.
0: Wow, takže mi chceš říct, že my budeme rozdávat 2000 korun českých do tohoto obchodního centra v centru? V centru Ostravy?
1: Máme to ve scénáři, ovšem, jestli to udáme nebo neudáme, jestli mezi váma najdeme ty potřebné finalisty pro páteční velké finále, jako to už nedokážeme ovlivnit. Mm-hmm. Je to na vás. Vy musíte vidět jedno, že signál proběhne během několika minut a že dostanete 10 otázek, na které musíte odpovídat špatně.
0: Je to jednoduché, jakmile ho uslyšíte, vytočte linku tady k nám do studia.
1: Linku bezpečí.
0: Linku bezpečí, takzvaně Fresh linku 77337.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
3: Bon appetit.
2: Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky.
3: Bon appetit.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: volej do studia 77 337 1036.
1: Korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina, to je výhra, kterou si v pátek odnesete, pakliže se dostanete do toho pátečního finále v rámci našeho kvízu naopak.
2: Je potřeba se tam prokopat. Máš někoho na telefonu?
1: No máme, dobré Zvá, ráno, dobré kdo ránko? Tam je?
3: Ahoj Danieli, ahoj telefonu.
2: Ahoj Danieli, ty jsi rozjetý jak lokomotiva nebo pendolino, nebo já nevím. Čau.
1: Ahoj. Danieli, odkud nám prosím tě voláš, jestli můžeme
3: Kopřenice.
1: Znát?
2: Z Kopru, jo?
1: Jo, z Kopřivnice, no. Já jsem rozhodl pro Senice.
2: Ne, z Kopřivnice.
1: Z Kopřivnice, tak my zdravíme do Kopřivnice. Jo, já jsem, hele, přiznám se na rovinu, že v Kopřivnici jsem možná nikdy nebyl.
3: No vidíš to, já dneska ve 4 ráno jsem byl v ostrově Porubě.
2: Aha, a co máte v Kopřivnici takového, jako proč by zrovna Pernický měl vyjet?
1: Tak Tatru ne asi.
2: No jasně, ale kromě Tatry.
3: Tatru.
2: No dobře, ale kromě Tatry, na co bys ještě pozval?
1: Nějaké dobré jídlo?
3: Jo, ještě kde tam je tady hodně těch kebabů, to určitě bych to vybral.
2: Ale kebaby máme v Ostravě taky.
1: A Vietnamce taky. Ale okay. Nic, pojďme asi k věci. Položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně. Když to stihneš do jedné minuty, dostáváš se do pátečního finále kvízu naopak. OK, rozumíš?
3: Ano.
1: Jestli jsi připraven. Řekni, yeah. Jsem připraven, výborně, dobře. Takže já tady ani nemusím být, jdeme na to.
2: Go, go.
0: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Danieli, tele je mládě psa nebo krávy?
3: Psa.
2: K čemu slouží vidle?
3: K čemu slouží bible?
2: Vidle, jako, jo?
3: K modlení.
2: No.
1: Co řekl?
2: No, halo? Dobrý, řekl jsi k modlení, no, tak
3: jo, k modlení třeba.
1: Ano,
3: třeba,
1: výborně, můžem. Dobře. Čím se živí uklízečka?
3: Jezdí na kole.
2: Na které části těla nosíme rukavice?
3: Na nohou.
1: Výborně. Jaké i napíšeš ve slově dinosaurus?
3: Dinosaurus, to je měkké?
2: No, ale to odpovídáš, nebo se ptáš? Jelej, odpovídej.
1: Odpověz.
3: No, měkké?
1: Ne!
3: Jak bylo to slovo?
2: Ty ho znáš, to jsi to zopakoval.
1: To už je pase, no, tady už běží.
3: No tak to nic, ale vadí.
1: Tak Danieli, teda no. Prosím tebe.
2: Nejestli jako. Kebaby po ráno, ti to potom...
1: Prosím tě, jaké i se napíše v Kopřivnici? Jako v poře?
3: No teď už to můžu říct, teď už to můžu říct dobře, jo?
1: Takže tvrdé, že?
3: No, takže měkké.
2: OK, podívej se, to bylo takové zařívací kolo pro tebe dneska, zavolej zítra znova klidně a zkus si napravit situaci.
3: Zkusím někde, kde budu očit signál.
2: Jasné, zkus.
1: Tak jo, Danieli, moc děkujeme, měj pěkné pondělí, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: No, tak to prostě někdy chodí, bohužel, při pondělku prostě, my jsme to říkali, že to pondělí je těžké a náročné.
2: Píšu, že? Daniel z Kopřivnice, turudun.
1: A napiš pořad tvrdé i, jestli to dá.
2: Už to tam má.
1: Kopřivnice. A zítra kvíz naopak pokračuje. Držíme palce. Dobré.

0: tady naproti mě má připravené zprávy.
1: Primadona, jo.
0: No má Primadona připravené zprávy.
1: Mám, ale Primadona je jako takhle, je to lichotka, anebo to není lichotka?
0: No,
1: protože já jsem vždycky slýchávala, když jsem byla malá, ty Primadono jedna.
0: Tak v mém slovníku je Primadona lichotka.
1: Jako lichotka, dobře, tak v tom případě mě těší Pernický.
0: No není zač, mě těší taky.
1: Teda.
0: Takže zprávy připraveny, jo, můžeme jít na to teda, říkáš. Tak jak je, jo? Jak...
1: Jo.
0: S větším nadšením.
1: Jde všechno, jde to.
0: Jde to?
1: Jde to. Počasí. Promluvím zítra. Počasí. Počasí. Počasí.
0: No a jde to i co se týče počasí, zatím to vypadá dobře, ale pozor, nenechte se zmást, to sluníčko dlouho nevydrží. Dneska totiž během dne spíše oblačno s možností dešťových srážek až do večera. Maximální denní teploty v Ostravě se zastaví na 15 a pokud se chystáte třeba na hory, tak v Beskydech maximálně 13.
1: Ty jsi ale optimista, dej mi ruku. Já mám normálně studenou ruku, koukám ven, kde jsi viděl to sluníčko?
0: No teď ti přijde, že nesvítí.
1: Teď jo. No, já divím, jak jsi to přivolal, ale...
2: Fresh zprávy.
1: Tak jak opravdu jak na vás nezavolovanou. Předtím ne. Pojďme na zprávy. Přibližně 150 tisíc lidí navštívilo během víkendu dny NATO v Ostravě a taky dny vzdušných sil armády České republiky. Na letišti v Mošnově se představili bezpečnostní armádní a také záchranářské složky ze 14 zemí. Akce se obešla bez mimořádných událostí. Policisté během víkendu pomáhali. Například 21 ztraceným dětem najít jejich doprovod. To muselo být něco mezi těmi lidmi.
0: A našli? Na,
1: evidentně jo, když další zpráva nepřišla, že se...
0: Takhle, co se potom jako dělá s dětma, které nenajdou svůj doprovod zpátky?
1: No, dívej se, moderovala jsem jednu akci, kde jsme úspěšně jeden doprovod našli, to znamená, chlapeček se setkal velice šťastně se svojí maminkou.
0: Ano.
1: A za 20 minut mi říkají, Moni, prosím tě, dítě ztracené. A řekli jméno toho dítěte, a jen říká, ale to já jsem vyhlašovala už, ten chlapeček už má
0: už
1: maminku.
0: Našel.
1: Ne, Moni, ty to nechápeš, on je tady znovu. Ale to je jenom taková odbočka.
0: Tak
1: pojďme dál. Stěrlické
2: zprávy.
0: Jsem ti to chtěl jako rozdělat. Tak ještě jednou,
1: jo? Jestli se snažíš o profesionalitu.
2: Fresh zprávy.
0: Tak to už je, je jedno.
1: Na Těrlické přehradě mohou lidé využít novou atrakci. Obec tam zahájila provoz se přívozu s pravidelným jízdním řádem a trasami mezi třemi přístavišti. Těrlický přívoz bude mimo sezonu jezdit jenom o víkendech, v létě pak každý den. V Raškovicích bylo dokončeno nové parkoviště s kapacitou 62 automobilů, které má pomoci řešit problémy s parkováním v okolí Ondráše. Stavba zahrnuje i autobusovou zastávku a slouží turistům, cyklistům i místním obyvatelům. Parkoviště podporuje kombinaci automobilové a veřejné dopravy do Beskyd. Třinečtí oceláři ve třetím kole Tip Sport Extraligy porazili Plzeň 3-2. Hokejisté HC Vítkovice Ridera ve třetím kole Tip Sport Extraligy prohráli s Litvínovem 2-3. Po dvou zápasech domácích jsou Ostravané na nule.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: A dopravní hlášení 8:02 je velmi pozitivní. V Ostravě ani v okolí nejsou komplikace na cestách, tak prosím vás, jezděte při pondělku opatrně a s freshem.
2: Doprava?
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Kde?
11: Tamhle.
10: Ten má ale klapy.
12: Je, tam je dinosauří mláďácko.
13: Mimino Stegosaura.
14: On chodí.
10: on je živý.
11: Hoši, velké řeště s průlízkami.
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam. A dívejte, tam je ten velký.
12: Ten má krk až do nebe.
9: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
4: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Michaela mi teďka posílá na WhatsApp, dívej Honzi, co jak mají hezky, jo?
1: No a teď já jsem ti říkal, že sluníčko svítí, no.
0: Tak pošlete trošku víc ještě, potřebujeme do Ostravy dostat.
1: Takhle, Monča před chviličkou mi nevěřila, že teď z dopoledne sluníčko bude, ono nebude hlavně odpoledne, jo? Prosím vás, jak je v tuto chvíli v 8 hodin 11 minut 21. září u vás? Kde bydlíte a jak to tam vypadá třeba, co se počasí týče?
0: Protože Ostrava, Plynární ulice, Fabrik, měříme 11 stupňů, převážně slunečno, myšleno tak, že když koukám nad Ostročilku, tak tam je úsek, kde to svítí, ale když se koukám třeba vpravo, směr Mariánky, tak tam ne.
1: Tam
0: jim nebylo přáno už teda.
1: Tak prosím vás, dejte vědět, náš WhatsApp je 773 37 136. Nejlépe k tomu pošlete fotku a kolik stupňů aktuálně je. Jo, je-li to možné, děkujeme. A my mezi tím pustíme nějakou písničku, abychom se zahřáli.
0: A vy se přesně, běžte se rozběhat, protože v této hodině exkluzivně na vlnách Fresh Radia registrace do závodu MH Run, který má 5 kilometrů, ale jedním dechem dodáváme, můžete to i ujít. Je to pro dobrou věc, budete pomáhat.

0: přestanou děti řvát tady v rámci písničky do Sparks od Cabin Crew, tak vám řekneme další velmi důležité informace.
1: K tomu MH Ranu, jo?
0: No hlavně.
1: Nebo k čemu myslíš?
0: No tak hlavně o tom jsme chtěli mluvit,
1: no,
0: že jo?
1: No jasně, jasně.
0: My víme, že teda jakoby ty jsi zvala i mě, já teda jako úplně zájem nemám, ale ty jsi řekla, že pro lidi, co neběhají, tak to klidně můžou i ujít jako v rámci procházky.
1: Je to přesně tak, protože jako myšlenkou hlavní toho závodu je dobrá věc. Ten výtěžek závodu bude rovným dílem rozdělený mezi mobilní hospic Ondrášek a zoologickou zahradu v Ostravě. Mm-hmm. Takže už jenom jako to je důvod, proč se zúčastnit. A jak říkám, je to pětky lásko, vy můžete běžet, ale nemusíte. Prostě při nejhorším tu trasu ujdete. A teď jde o to, jestli je mezi vámi někdo, komu se to zamlouvá, kdo a v sobotu 26. teoreticky je tady v Ostravě, aby mohlo do těch Mariánek přijít a dát si to, jo. My Fresh Radio tam budeme taky. A teď my v rámci balíčku, který vám teď nabízíme v tom balíčku VAK, samozřejmě jako startovací číslo, jo, tu registračku, a máte zaručenou i medaili v cíli. Ať už tam dojdete nebo doběhnete.
0: Ale tak ono, ono to zní jako dobře, takže teď už je to na vás. Prosím vás, jako my víme, že teď nerozdáváme hody někde v hostinci, no, jo,
1: prostě
0: ale...
1: Prostě je to fyzicky náročnější cena, že?
0: Ano.
1: Není to o tom, že něco dostanete, spíš dáte.
0: O to větší radost pak ale z toho budete mít.
1: Přesně.
0: Že?
1: Tak koho tam můžeme napsat?
0: Tak co, pojďte na to 77337136, mm-hmm. To je naše telefonní číslo tady k nám do studia. Buď to zavolejte právě teď, anebo napište třeba SMSku, nebo napište na náš WhatsApp, nebo napište do naší aplikace, nebo napište mě soukromně, nebo napište Monči. Prostě jakkoliv se dostanete tady k nám do studia, tak je to vaše.
1: Dejte vědět, že máte zájem a my už s váma budeme vědět, co dál.
0: Tak a my teď vyzkoušíme, jak to vypadá na naší telefonní lince. Pozor.
1: Haló?
0: Jo, tak takhle velký znova? Zájem je tedy o to jít běhat, rozumíme.
1: Haló?
0: Haló? Ne.
1: Tady to zase vypadlo, jo? Tak je
0: nevadí,
1: nic, jo?
0: Nevadí, tak
1: bude to trošku boj.
0: Takhle, zkuste to ještě jednou v pohodě, jo, my víme, že na toto je enormní přetlak, takže pojďte 77337136, rozdáváme startovací číslo na MH Run.
1: Tuto sobotu, jo, 26. září.
0: Dobré ráno, kdo je na telefonu? No tak výborně, takže děkujeme krásně. Díky moc, tohle je perfektní, pokračujeme dále. Prosím vás, za chvilku se dozvíme tedy snad, kdo to od nás získá.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: klid, klid, nebojte. My už víme, kdo si půjde zaběhat v sobotu, jo? My už to víme.
1: My už to víme, děkujeme. No Ondro, tak jo teda. Ondra to vyhrává, takže od nás získává registraci, ale vlastně i takový balíček start na MH Run. V tom balíčku, Ondro, máš VAK, máš tam i číslo, se kterým budeš startovat a teď je na tobě, jestli běžet nebo...
0: Tak já myslel, že telefoní.
1: Ne, telefoní. VAK, číslo a taky medaily zaručenou v cíli. Má to 5 kilásku, je to závod, který se běží a pokud bys to chtěl přesně, tak bych ti to taky byla schopná zjistit, ale je to prostě za obvod Mariánské hory Hulváky, jo? Takže se srazíme v 8, my tam s Freshem budeme taky a jsem zvědavá, kolik lidí s úsměvem doběhne dojde, protože ten výtěžek jde na dobrou věc, třeba byl Hospic Ondrášek a Zoologická zahrada Ostrava.
0: Tak výborně, paráda, děkujeme, Ondro, gratulujeme!
1: Můžeš taky nakonec, to zkus to přehodnotit, pomůžeš svému oblíbenému zvířátku třeba.
0: Ne, to je dobrý, já jsem to přehodnotil. Já mu pomůžu.
1: A nikoli Hrošíka já to neuděláš.
0: Tak já pošlu Hrošíkovi peníze raději. Já nikam neběžím.
1: Další registračky, když se jich teda Prnický takhle vzdává jednoduše, budeme rozdávat v průběhu týdne, ještě ve středu i v pátek budeme soutěžit a zároveň s registrací budete moci získat perfektní ceny k tomu, třeba trička taky, jo?
0: To je paráda.
1: Ne, je to dobré.
0: Tak pokud to
1: dobré?
0: Bude i spodní právo, tak možná poběžím.
1: Sportovní tričko je tak jediné, co ti mohu nabídnout, slipy ani...
0: A trenýrky ne?
1: Trenýrky tady v nabídce nemám.
0: A ponožky?
1: Ale můžeš mít vlastní, tak...
0: No ty právě už nemám.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv. Vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: a taky Fresh Radio. Dobré ráno, přejeme. Dali jsme se, jak je právě teď u vás, tam, kde se nacházíte vy. Velké překvapení pro mě bylo, že nám přišel vzkaz z Dubrovníku v Chorvatsku, to posílá nějaký Zoran nebo Dragan? Nebo...
1: Ne, posílá to Anička, ale posléze.
0: Aha, dobře, dobře.
1: Anička je pravděpodobně jenom na dovolené.
0: Jenom na dovolené.
1: A já jsem třeba dneska ráno, byla to docela provokace, jo, ve 4 hodiny ráno a 30 minut jsem stála na tramvajovém ostrůvku na úrovni 29. Dubrovníku v Vyškovicích a přišel pár s obrovitánským kufrem, tak jsem si říkala, tak doufám, že tam převážejí mrtvolu, protože jestli jdu na dovolenou, tak...
0: Tak je to pěkně štve teda. Já tě úplně rozumím, já tě úplně rozumím,
1: tak,
0: v pohodě.
1: Ale abychom to vzali tak nějak po pořadě, tak se nám ozval Martin z Lučína a Sandra Skravař, nebo jak to bylo v Úspěchu, kdy si jak to zpívali? Ne, to byl Evžen z Lučína a Sára Skravař.
0: Sára,
1: znáš to?
0: Nevím, neznám,
1: neznáš.
0: Asi
1: okay,
0: ne,
1: tak
0: ne,
1: pojďme
0: ne.
1: Dál, Lučína a Martin, 12 stupňů, potom máme zprávy z Žermanic, tady aha. Pro změnu a máme zase Mara a ten tam hlásí 12. Než si dostaneme k tomu Dubrovníku, tak jenom ještě přeskočím tady na WhatsApp, nechám apku a tady zase pro změnu máme fotografii i... O, Radima, koukni.
0: Krása, to je nádhera.
1: Není daleko od nás, ten vyfotil Slezskou Ostravu aktuálně 12 stupňů.
0: Paráda. No a jak je v tom Dubrovníku, prosím
1: tě,
0: tady,
1: abych jako... Kolik asi zhruba je teď v Dubrovníku?
0: Tak já nevím, jo, Dubrovník, pokud se nepletu, ten je úplně... Počkej, já si musím pod to pustit
1: podcast. No je to
0: podcast.
1: Dole, no,
0: můžu?
1: Je to dole.
0: Já si, počkej.
1: Je to dole.
0: Meda ukraden. A já musím k tomu si něco pustit, víš, to není jen tak... Co si dáme na Balkánu, to je tematické docela, takže na Balkánu, počkej. Dubrovník, on je úplně dole, pokud se nebetu, že? On je
1: ano,
0: úplně,
1: je dole.
0: Úplně dole, to znamená, že v Dubrovníku typuju, kolik je, 21.8.43, Moni 17 stupňů, víc tam
1: ne,
0: není.
1: Ne, přidej. Je tam na 20.
0: Je tam na 20?
1: Je na 20.
0: Tak
1: no,
0: kolik?
1: Anička dokonce jako teď má 24.
0: Ale?
1: Ale pocitově píše, že je ještě jakoby teplej, že tam je fakt příjemně. A dneska by se nedívala, jako má být asi 28, ale klidně to může vystoupat ještě víš, by jako říká. Jo?
0: Teda.
1: A co pak já vím.
0: Tak jedeme do Dubrovníku. Možná pán na zastávce, co ráno měl sebou kufr, jel právě do Dubrovníku. Jak tam je takové teplo, dívej se.
1: Ne, podle těch kufrů.
0: To ne, jo?
1: Dubrovníku, to se mi nějak nezdá.
0: Tak počkej, ty jsi jako usoudila, že podle kufrů, které měl do Dubrovníku, nejede.
1: Ne.
0: A kam by tak jako mohl jet podle
1: no to,
0: těch kufrů,
1: to byl pak jeden, ale obrovitánský jako kufr. Takže mi okamžitě mě napadl Egypt. Jako
0: jo, Egypt, aha.
1: Jo, okamžitě mě napadl Egypt.
0: Nebo na tábor možná jenom jede nějaký.
1: No,
0: třeba
1: no. Nebo se pak jenom třeba stěhuje, že?
0: Nebo... Prosím vás, hlavně se teple oblečte, protože tady těch 24 dneska nebude ani přes den. Tak opatrně, ať nejste nemocní.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Přijďte si zaběhat. V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
7: První ročník běhu na 5 kilometrů.
6: Tolik?
7: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
6: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
7: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
6: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
7: Přijďte si zaběhat.
6: To jsme měli říct spolu.
7: A vlastně, no tak pojď.
8: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Let's go.

0: No je to tak? Náš čas se naplnil. Já vlastně odcházím dneska ze studia celkem zklamaný.
1: A co tě...
0: Zklamalo?
1: No.
0: Zklamalo mě to, že nejsou...
1: Možná budu litovat téhle otázky, ale...
0: Stupenky už nejsou.
1: Nejsou stupenky. Pernický si vzpomněl teď, jo? A řekni schválně, kterou je dneska? 21.
0: Dneska je 21.

0: Zrovna interpretka, kterou jako na Freshi točíme denně. To jako není, jo?
1: No, není to vůbec interpretka, kterou bychom tady točili,
0: přesně,
1: ale...
0: ty jsi zamiloval do ní na vánočních trzích.
1: Je to tak, loni na vánočních trzích v Ostravě měla vystoupení a mě nikdy jako nějak nezajímala ta její hudba, jo, to ne. Ale musím říct, že z ní šla tak super energie.
0: Že tě přitáhla.
1: Že mě přitáhla, A přidá, ona je pěkná žena i docela.
0: Ona je bývalá modelka dokonce,
1: no, já bych,
0: jo, ale současně krásná.
1: To věřím, pořád. Takže všechno je to těžké, jsem chtěl dát, no. Ale nějak
0: jo,
1: jsem tady...
0: Jo, jsi jistý, že i taková je.
1: Jak tak, jak se zpívá?
0: To je jedno.
1: Všechno je to...
0: Cudze, slova a dotyky.
1: Já nejsem žádný velký fanoušek, jo.
0: Asi, ale... Možná je dobře, že tam budou ti, kteří tam skutečně tak, být mají, protože možná její tvorbu.
1: Možná se mi fakt jenom líbí asi. No nic, mějte se krásně, zítra na Freshi, ahoj!
0: Mějte se, papa.

0: krásná věc. Lost Frequencies, taky David Kushner, In My Bones, na Freshi. Je 9 hodin, dobré ráno.
1: Počasí.
0: V Ostravě dneska spíše oblačno s deštěm, a to lokálním, až do večera. Počítejte tedy, že pršet bude, deštníky pro jistotu sebou. Ty nejvyšší denní teploty se zastaví na nějakých 15 stupních Celsia, a pokud se zrovna třeba dneska chystáte do hor, tak počítejte, že pršet bude určitě, a maximální teploty třeba v Beskydech do 13.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Přes 70 dynamických ukázek, více než 80 statických prezentací a přes 20 hodin jedinečného programu letos nabídly Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky. Prohlédnout si techniku a ukázky mohli návštěvníci jako každý rok po celý víkend zdarma. Uzavření ostravské restaurace Jindřiška netrvalo dlouho. Po lednovém uzavření této ikonické hospody podniku na Sokolské třídě to vypadalo, že se za téměř 70-letou tradicí definitivně zavřely dveře, ale teď to vypadá, že ne. Jindřiška má nové nájemce, kteří chtějí vrátit život. Otevřít plánují už začátkem prosince. V sobotu byl na úpatí vrcholu Ropička nalezen muž ležící vedle jízdního kola. Jeho nálezce okamžitě zavolali na tísňovou linku záchranářů a do příjezdu horské služby poskytli zraněnému potřebnou péči. Do nemocnice ho přepravil vrtulník. V době předání byl mimo přímé ohrožení života. Fotbalisté Baníku Ostrava mají ze sobotního duelu 9. kola šance ligy na půdě Slovácká remízu 2-2, kterou gólem v 87. minutě trefil Filip Šancel.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: No a koukáme taky na cesty v metropoli. Víme, že v Ostravě dneska ráno žádné komplikace nebyly. Se zdržením počítejte jenom na těch hlavních tazích křižovatek, ale jinak je to v pohodě. Opatrní, ale buďte na dálnici D48 na 12. kilometru ve směru na Olomouc. Se srazily dvě osobní auta, pravděpodobně blokují pravý jízdní pruh a je tedy dost pravděpodobné, že projedete s nějakým tím zdržením. To jsou obecné informace o tom, co se děje. No a opatrní buďte taky v Měcholupech.
2: Kde?
0: Měcholupy, okres Louny, to mi úplně nesedí. Na silnici v obci Měcholupy havarovalo nákladní auto, sjelo z vozovky, je to nedaleko vlakového nádraží. Prosím tě, kde jsou Měcholupy?
2: Netuším, Měcholupech jsem nikdy, já vlastně v žádných lupech jsem nikdy nebyla. No. Ale je fakt, že naše aplikace umí.
0: Klidně.
2: Třeba tam někoho máme, pokud tak. Ano. Chceme celé vaše jméno, rádi vás poznáme.
0: Prosím vás, takže pro jistotu v Měcholupech, okres Louny, havárie nákladního auta, které silo z vozovky nedaleko vlakového nádraží.
2: Tak jako světové rádio z Ostravy, ale vysíláme každému a pro všechny.
0: Tak jo, tak těšíme se opět zítra a mějte se a ahoj.
2: Papa a Marka.
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska samozrejme v škandále, ako inak, začneme poriadnou premenou. Stále vás zdraví Marika Tošková a mrkla som aj na Ivonu Maléřovú, to je staršia sestra Simony Krajnovej, teda pokiaľ neviete. Ta sa krátko pred 60-tkou ukázala v bikinách a teda mnohým vyrazila dých. Úprimne, niektoré z nás by sa možno neodvážili ani pred zrkadlom, ale ona vypadá prekrásne. Ivona pritom kedysi bojovala s nadváhou, málo sa hýbala a často bola unavená. Zlom prišiel po poriadne nepríjemnej poznámke, ktorá ju nakoniec vykopla k zmene. Dnes pravidelne behá, cvičí a dbá samozrejme aj na spánok. Takže, ak si niekto myslí, že po 50-ke už treba iba pohodlné kreslo, Ivona ho rýchlo vyvedie z omylu. Takže hurá na pole a na pánske, milé devuchy, na pánske!
0: Skandál s Marikou. Přijďte si zaběhat!
2: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku.
7: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Tentokrát pojďme na filmovou scénu. Fanoušikovia Jamesa Bonda už netrpezlivo čakajú, kto si po Danielovi Craigovi oblečie slávny smoking a povie Bond. James Bond. To je výborné, že? To milujem. To absolútne milujem. No pozor, jedným z horúcich kandidátov je vraj škótsky herec Jack Lowden. Gary Oldman dokonca naznačil, že nový Bond už môže byť vybraný. Len to zatiaľ nikto oficiálne nepovedal. Lowden má 36 rokov a skúsenosti s akčnými aj špionážnymi úlhami. Takže behanie, naháňačky a nebezpečné situácie už má v pracovnej náplni. Chýba už len ten smoking. Aston Martin sa samozrejme k tomu asi podvolí a potom už iba to suché Martiny. Ako to bolo nemiešať, pretrpať? A ja už si to nepamätám, preto čo? Preto je treba ďalšiu bondovku.
0: Skandál s Marikou.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. DAB, FM anebo apka? Fresh je všude.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano. Na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak nám to pěkně venku ochladlo, ale je to takový zajímavý paradox dneska ten den. Nevím, jak se na tom s oblečením vy, já jsem vyběhl domů, klasika, letní režim, tričko, kraťasy a první člověk, kterého mím, holka, kaloty, zimní bunda a téměř rukavice. No, teď začíná takové to období, že potkáme všichni každého oblečeného od plavek až po zimní kožich a lyžařské boty. Na cestách máme jednu nehodu a to konkrétně na D48 směrem na Olomouc, na úrovni Nového Jičína, dvě osobní auta. A dovolím si ještě jednu odbočku na téma aut, když už, tak mě normálně překvapilo, jaká nekvalita je těch nových aut tím, že s tím děláme, tak jako to samozřejmě člověk vidí. Ale teď, jak jsem dojížděl tady do rádia, tak jsem míjel odstavenou podle značky modelu úplně novou Kia Xceed. Auto, které jsem tady ještě neviděl, jakože v téhle asi nové generaci. Měl to postavené na blikačkách na chodníku, takže blikali oba blinkry zezadu a na jednom blinkru už nefungoval jeden segment normálně. Na jedné straně blikali tři segmenty, na druhé blikali jenom dva. Nové auto, podle značky 3TA, to prostě auto staré několik týdnů. Hold, šetří se všude.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio, Ostrava. 886 a 103.6 FM, Třinec, 106.5 FM.

Hned takhle z dopoledne mám jednu zásadní zprávu pro uživatele služeb mobilních nebo internetových společností O2, což je jeden ze tří. Hledám to správně.

0: slovo domluvených operátorů, protože jinak to není možné, aby u nás všichni drželi stejně přestřelené ceny vůči Evropě, ale o tom teď nechci výjimečně. Pokud jste klienty O2, tak pravděpodobně vám nejde internet, ať už mobilní, anebo klasický, pevný, ať už domů, nebo do domácnosti, do firem. O2 má výpadek, tisíce a tisíce lidí si stěžují. Samozřejmě, že se to řeší, hold, každá věc se může čas od času pokazit. Ale je dobré si do toho rýpnout, že?
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
12: On je živý!
11: Hoši! Velké řeště s prulískami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
13: Fresh Radio.

Tak jsem tady hned dostal zpětnou vazbu, jak to u vás bývá zvykem, a za to jsem samozřejmě velmi rád. Jeden, který napsal, tak hlásíme, máme ve firmě připojení od O2 a jak vidíš, tak jsme online. Zatímco druhý mi tady napsal, kde to máme? Tady. Ahoj Jiříku, taky se mě to týkalo, ale už to jede. Tak zřejmě už pánové vyřešili problém a všichni zase frčí na sociálních sítích a zabíjí čas místo toho, aby něco dělali, že? Nebojte se, mám to stejně.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.

0: si dovolím zabrousit do téma umělé inteligence. Nevím jak vám, ale mě zatím moc nepoužívám, velmi výjimečně. Spíše na nějaké kraviny, když se nudím a něco hledám. Ale co mě začíná vadit, jak začíná být povinná nebo součástí všech možných programů na internetu, nebo nejenom na internetu, ale i které člověk používá, ať už třeba prohlížeče nebo pošta. A tam mi to opravdu vadí, protože dost často, když se něco zadává, tak ona má pořád tendence nabízet nějaké předpřipravené odpovědi. No moc mě to nebaví, ale nemůžu normálně třeba v Microsoftiáckém Edge nejde vypnout. Jo? Myslím si, že to asi bude bohužel realita, čím dál více programů, že to prostě nevypnete, že si na to musíme zvyknout. A mám tady zase jeden takový můj oblíbený důkaz o tom, že není úplně stoprocentní. Až jakože překvapivě pozdě se zjistilo novináři amerického New York Times, Wall Street Journal, ať nekřivdím, Wall Street Journal, zjistili, že Google testoval své Gemini někdy v květnu v takzvaném bezpečném prostoru a ta umělá inteligence dostala poměrně jednoduchý úkol, měla se pohybovat v tom takzvaném kontrolovaném prostředí a ukázat, co všechno tam dokáže. No, jenomže místo toho se Gemini vydal na internet, našel přihlašovací údaje a následně se dostal do systému 3 skutečných firm a tam začal dělat paseku. Já to říkám už dlouhou dobu a asi už se opakuju, ale podle mě James Cameron a Terminator to věděli už v roce 1984. Jenom se změnil ten datum.
1: Posloucháš Fresh Radio!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

To, že se hodnotí všechno možné, na to jsme si už dávno zvykli. A některé věci mě třeba nepřekvapují, ale překvapí mě vždycky někdy výsledek, když to prostředí moc člověk nesleduje. Konkrétně rozdávaly se ceny, prestižní ceny portálu Skytrax, což je něco jako Oscaři v filmovém průmyslu, prostě nejvyšší možná cena v oblasti letectví. A hodnotily se letecké společnosti jako každý rok. A tady si dovolím takovou malou odbočku. Mě, kdyby se někdo zeptal, byť nejsem teda úplně fanda letectví, ale člověk jsem tam využije tyhle ty vymoženosti, tak bych asi řekl, že jednoznačně Emirates, že prostě, protože když se bavíte s někým, kdo lítá hodně a lítá třeba i v business, tak každý říká, no vyšší Emirates, to je přece jenom, to je jiný level, no. Jenomže realita tomu úplně neodpovídá, protože nejlepší leteckou společností tohoto roku jsou už po několikáté Singapore Airlines. Na druhém místě je Qatar Airways. A já jsem teda hledal první celou desítku, abych se vůbec orientoval, jak na tom ti Emirates slavní jsou, a jsou až osmí. Takže jako jsem trošku překvapený, že to není jako minimálně první trojka, když o nich každý básní, jako že to je to nej. Ale je to dost možné, že je to tím, že možná nelítají tady, nevím, nemám přehled, nemám znalosti tady v tomhletom druhu dopravy úplně dokonalé. Každopádně v první desítce naprosto dominují asijské firmy. Jo. V podstatě 8 z první desítky je Asie. A jediné dvě evropské, na 7. místě Turkish Airlines a na 9. Air France. Takže pokud chcete zažít v rámci možností nejlepšího možného přepravce tady u nás v Česku, potažmo v Polsku, tak nevím jak Turkish. Air France určitě tady lítá a Turkish asi taky, ti jsou taky všude. Fresh.

0: Doprava. Doprava.
1: Já si dovolím malou odbočku, ještě než se dáme do dopravy, protože tam je jediná nehoda. Dobře, tak naopak. Jediná nehoda, Nový Čín, ulice Palackého, kousek od křižovatky s ulicí Bohuslava Martinů se srazily dvě osobní auta. Jinak region čistý, průjezdný, bez nehody téměř. Maximálně asi někde úřadují paní policisté, co se měření týče, tak samozřejmě dávejte pozor raději. A teď ta odbočka, máme za sebou tady v regionu Dny na to, které poprvé letos jsem moc v Ostravě nevnímal, protože vždycky ty předchozí ročníky se pamatuju, že Ostrava byla plná jednak jakožto partnera Škodovek polepených Dny na to, jakože těch aut, které dostali od fabriky, aby se tam mohli prezentovat. Tak jsem za celý víkend viděl dvě. Co mě překvapilo, tak jsem poprvé asi, nebo jestli vůbec někdy viděl německá vojenská auta s německými vojenskými poznávačkami, to jsem teda koukal, dvě nebo tři jsem měl v Ostravě. Ale hlavně vždycky nad Ostravou, když se nalítávali ty letadla, tak byl obrovský kravál a vždycky jsme den, dva předem slyšeli, jak to prostě každou chvilku přistává nějaká potvora velká. Ale to z normálně nic, ani jednou jsem nezaznamenal, že bych registroval nějaký hluk letadla. Tak nevím, buď změnili letové trasy, jak přistávají, že už se netočí ty letadla na Ostravu, anebo přešli třeba na elektromotory.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: tak musím teda, nebo musím, byl jsem poučen, že prý včera nádherně nad centrem Ostravy se točil na přistání ukrajinský Antonov. A to já zase musím jakože na svou obhajobu říct, že v tu dobu jsme byli zrovna v Polsku, takže asi jediné, co možná v Ostravě proletilo, tak to jsem byl zrovna pryč. A pak je tady ještě jeden. Jedno letadlo s cestujícími točilo dvakrát nad Ostravou na přistání, zjevně se jim netrefilo s přistáváním do plánu, tak muselo ve vzduchu čekat, ale to se jinde děje běžně, tak proč ne i v Ostravě? Aha, no to je jasný. No, asi normální cestovkáři, že jo, letěli, na Mošnov chtěli přistát a najednou prostě dny na to. No, chápu, no. Tak každopádně děkuju za informace, jak říkám, včera odpoledne jsem byl mimo, tak ne, že bych se vymlouval, ale prostě asi jsem se minul s tím jediným letadlem, které někdo zaznamenal nad Ostravou.
1: Jirka Javorský je fresh, buď taky.

jsem teď objevil informaci, která pro mě osobně je nová, byť už asi vyletěla ven o víkendu, a vztahuje se k zpěvačce Lady Gaga. Ti, respektive ta, 3 měsíce dokázala tajit to, že je matkou, ale přitom žádné fotky před tím, že by jakože bříško a podobně nebyly. No, tak je to jasné. Náhradní matka, jejich prvním, tedy ne té matky, ale partnerům Lady Gaga a jejího snoubence Michala Polanského, tak jejím prvním potomkem je holčička, která se jmenuje Rose Bean Polanský. A 9. června byla porozená náhradní matkou. No, teď samozřejmě celý internet začíná spekulovat, proč náhradní matka, ale pokud si pamatuju dobře, tak Lady Gaga má celkem hodně zdravotních problémů, různé komplikace, takže není úplně žena ve 100% stavu, co se týče nějakých třeba tak zásadních záležitostí, jako je rodičovství, takže se možná ani nedivím, že šla náhradní cestou. Protože zrovna u ní to, že by si chtěla udržet figuru, myslím si, že ona až taková barbina není. Jasně, musí být, vzhledem k tomu, co dělá, ale tak nějak u ní mi to přijde, že to nepřehání.

0: Přijďte si zaběhat!
1: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Jedno z takových teď velmi aktuálních témat, ceny benzínu, které neustále rostou. Zatím ještě v Ostravě dneska jsem registroval, že jsou pořád pod 50. Ale jak to bude dál? No už se několik dnů vyjadřuje Andrej Babiš, každý den nad tím dělám. No a výsledek se tak nějak nedostavuje. A je zvláštní, že když se novináři zeptali, světoví novináři zeptali té největší americké investiční banky JP Morgan, jak to podle nich vidí, protože JP Morgan dost často dává nějaké předpovědi a většinou jakože vědí, co říkají, tak přišla geniální odpověď. Prostě nevíme. Nevíme, jak to budou s cenami, protože nikdo neví, jak se vyspí Donald Trump a co zase jiného vyvede. Takže ceny benzínu teď budou lítat doslova do písmene jako na houpačce. Pokud máte nějaký levný zdroj, tak jako asi vyděláte balík.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny. JJ na Fresh Radio každý všední den

jednu dopravní, protože už jednak vysíláme po prakticky téměř celé republice, druhá k nás ladíte všude možně, tak na dálnici D5 u Prahy byla ráno dneska hromadná nehoda 5 automobilů. Vlastně v úseku u Rudné u Prahy směrem na Prahu byla zcela uzavřena, tak aktuálně ji otevřeli, pokud zrovna tímhletím směrem míříte, tak už můžete fičet o 106.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Fresh Radio.

0: Yes.
1: Mám tady takový malý vývoj ke záležitosti klientů O2. Už jsme tady informovali, že O2 má ode dnešního rána velké výpadky. Někomu už to jede, někomu ještě ne. A už se teda ví, teď je čerstvá zpráva. Příčinou je překopnutý kabel. Přesně vidím tu situaci. Šefe, problém! Píšou tady dokonce, že díky tomu nejde ani Netflix, takže pokud se zrovna jako chcete válet doma u televize, tak máte smůlu.
2: Posloucháš Fresh Radio.
1: Moje chyba, ne Netflix, jak se jmenuje to jejich? OnePlay, tak OnePlay mělo být.
3: I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out. Follow me.

0: Doprava. Doprava.
1: Dvanáctka klepe na dveře a klepe velmi pozitivně, co se týče nehod, protože jediná komplikace v Ostravě je Ježkova ulice. Jsem doteďka nevěděl, že v Ostravě máme Ježkovu ulice. Ježkovy zraky. Ta je v Porubě. Takže na Ježkově ulici dvě osobní auta.
0: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz

Hezké pondělí odpoledne, to byly Wise Guys, ulala, tady je Fresh Radio, pojďme se mrknout na počasí, protože když tak kolem sebe vídám lidi, a dneska jsem byl ve městě v peřových bundách, anebo v takových těch peřových vestách, tak je to takový skok do chladu. A když jsem se díval třeba na středu, tak to můžou hrozit někde i přízemní mrazíky. Ale dobrá zpráva je, že ten prodloužený víkend, který nás čeká od pátku až do pondělí, by měl být více méně ve slunečním rytmu. Takže volno máme jisté, počasí na ten třetí den, to pondělí volné, tak to je zatím v jednání, ale myslím si, že by to mohlo být lepší než teď dopoledne nebo odpoledne, kdy nám tady může na Moravě a ve Slezsku pršet a je a bude docela chladno. Tak to zvládněte, s námi to bude jedna báseň. Edvard Maja za chvilku, teď David Guetta a Hypertone. Fresh Radio.

0: Justin Timberlake, What Goes Around, tady je Fresh Radio a za chvilku můžu vřele doporučit Tokas Miracle, Armin van Buuren a Pete Tong a taky Poppy Bascomb. No ale teď, tomu se mi ani nechce věřit, že se to stalo, ale stalo se to v Řecku. Představte si takové jedno lehátko na pláži u Athén. No a kvůli tomu lehátku se v neděli pohádali dva seniori. Docela staří pánové. Jednomu bylo 82, druhému 670. Jenomže z té hádky byla rvačka a ten starší muž během ní skolaboval a co je úplně šílené, tak později v nemocnici zemřel. Policie teď zjišťuje, co se přesně stalo, ale já když jsem třeba na té pláži, už je to dávno, už na ty pláže ani nechci jezdit, protože tohle mě přesně rozčilovalo, ale když jsem viděl, jak se ty lidi dokážou kvůli lehátkům někdy pohádat a vyfackat, tak jsem si říkal, ne, tohle mi nestojí za to. A z toho plyne asi jedno ponaučení. Přátelé, žádné místo na slunci nestojí za lidský život.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fresh Radio.

Dua Lipa Houdini. Za chvilku třeba Alok nebo Olivia. Olivia Rodrigo. 12 hodin 50 minut, dobrou chuť k obědu, pokud ještě teď obědváte. Ještě jednou se vrátíme na tu pláž v Aténách, kde se kvůli jednomu lehátku porvali dva seniori, respektive byla tam hádka a potom nějaká rvačka a jeden z nich skolaboval a potom zemřel. Vy nám píšete i na WhatsApp vaše nějaké zkušenosti z lehátky, protože i v tomto období si můžeme říct, jaké to je na pláži. Proč ne? Tak třeba já teď budu citovat, z toho plyne ponaučení. Jezdit na pláže, kde je na 50 metrů maximálně 5 lidí. Tak to dělám léta já a pochopitelně i má kráska. A na výlety si občas zajedeme kouknout na pláže, kde je deka na dece, hlava na hlavě, a obdivujeme ty lidi, že se tam navzájem nepošlapou. A o to více si vážíme těch osamělých pláží. Moje řeč, když už tedy na pláž, tak jedině tam, kde je to opravdu pokud možno v klídku, protože tyhle ty spory se stávají bohužel běžnou skutečností. Klidně nám pište, WhatsApp je k dispozici. No a my teď jedeme dál. Samozřejmě v tanečním rytmu, jsme na to zvyklí, na freši, tak jak už jsem slíbil za chvilku Alok, teď Olivia Rodrigo, ještě bude třeba The Weeknd. To všechno stihneme v pondělí do

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Double Fantasy, The Weekend a Future na Fresh Radio. 2:13.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně v Petřvaldu osobní auto s traktorem bourali na silnici 1/58. Projíždějte velmi opatrně. Taky bacha na Rudné ulici, je to na Svinově, kousek od Svinova. Dvě osobní auta bourala ve směru do Ostravy, takže i na Rudné ulici, kousek od Svinova, opatrně. A ještě tady mám nehodu dvou osobních aut v ulici Ježkova v Ostravě. Tady je taky neprůjezdný jeden pruh a je to kousek od Šatlavy. Dávejte bacha, šťastnou cestu.
1: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Přijďte si zaběhat.
5: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
5: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně, no, tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
0: 13:06, hezké odpoledne. LF System, Bob

0: Tak tohle je osvědčené. LF systém na Fresh Radio, ale za chvilku vám pustíme něco, co se buď chytne, nebo nechytne. Protože je to úplně nový Fresh track, čerstvá novinka. Ale představte si to, jo? Představte si Ibizu ve 3 ráno. Před vámi tisíce lidí a za mixem stojí Miss Monique. Ano, to je ta zelenovlasá ukrajinská DJka, která často byla i v České republice. No a najednou, když ona hraje, se vedle ní objeví Robbie Williams právě v tom klubu na Ibize. Si říkáte, člověče, co tady dělá chlápek Steak Dead, který vyprodává obří stadiony a najednou je na Ibize s Miss Monique? No a oni si tam střihli právě, bylo to myslím někdy v červnu, nový single, který právě tento týden vychází, Beauty in Us. Tak on je takový 90-kový punkáč, samozřejmě anglická klubová scéna a ona je, dejme tomu, o generaci později v elektronickém Kyjevu. No a tady bych řekl jednu věc, zjistíme jednu důležitou záležitost, že na parketu vlastně žádné generace neexistují. A je dobré si to připomínat často. Robbie Williams a Miss Monique. Beauty in Us.
1: Fresh track. Novinka na Fresh Radio. I am

0: Harry Styles. Fresh Radio ve 13.24. Ano, pracovní doba ještě v plném proudu, alespoň pro většinu z vás, tak vás zdravíme z Fresh Rádia do práce. No a u těch pracovních povinností ještě chvilku zůstaneme. Tak si představte situaci. Přijdete ráno do práce, sednete si ke stolu a už po chvíli zjistíte, že vás štve třeba tam kolega na židli, který telefonuje, nebo že je sedačka zase obsazená, případně kávovar je plný hnusu, tak ho musí někdo vyčistit. No a zkuste si tedy jednu otázku. Pracuje se vám vlastně dobře tam, kde pracujete? Já počkám na odpověď. Tak někteří říkají ano, někteří já bych šel jinam. No, tak pozor, protože kanceláře se mění a dokonce i velké firmy, které by mohly mít vlastní, stále častěji míří do takzvaných coworků, tedy sdílených kanceláří. A proč? Tak na tuto otázku, a nejenom na ní, dostanete odpověď už dnes po 16. hodině v tom pravidelném pondělním programu, který vysíláme s Jirkou Kratochvílem a se mnou, Radkem Erbenem. Sejdeme se na Freshi. Dneska tedy našimi hosty Martin Kameník a Eva Paseková, odborníci třeba na nové kanceláře. Jaké jsou trendy, co teď frčí, kde byste mohli pracovat například vy? Tak to a mnohem víc sejdeme se na Freshi dnes od 16.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Kde?
8: Tamhle.
7: Ten má ale klapy.
9: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
11: On chodí.
12: On je živý.
9: Hoši, velké řeště s průlízkami.
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
14: A dívejte, tam je ten velký.
15: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

Tak na tomhle tom jsme ulítávali v devadesátkách, mimo jiné M-People, One Night in Heaven. Já jsem tedy byl teď v ráji, v nebi, minimálně 3 minuty, protože M-People, to byla moje srdcovka, možná i vaše, pokud na to máte věk. I takové pecky hrajeme na freši. Tak poslouchejte nás i dál, za chvíli třeba Michael Gray, výborná věc, s Barbarou Tucker nebo Gracie Abrams, ale teď vás pozveme ještě na jednu super akci, která se koná už teď v neděli v Ostravě, v Gongu, konkrétně Love to Dance. Taková taneční krásná show, ve které jsou nádherné kostýmy, bude tam taky náš tanečník Kuba Mazuch a je to akce, která právě v Gongu 27. září bude v Ostravě. Ona putuje po celé České i Slovenské republice a má velký úspěch. Tak přijďte se podívat, my mimochodem budeme rozdávat i lístky na tuto show a ve čtvrtek v Siestě ve 12 hodin rozhovor na toto téma, na Love to Dance. Tak se tam určitě stavte. Hezké odpoledne. We'll be right back.

0: 3:45, Fresh Radio, hezké odpoledne a představte si, že si můžete, nevím jestli tady úplně, ale v Číně určitě, pronajmout dospělé dítě. Jo? Mladí společníci chodí se seniory nakupovat k lékaři nebo jim pomáhají nastavovat mobily, anebo jim jenom tak jednoduše dělají společnost. Ale něco za něco. Ty 3 hodiny vyjdou v přepočtu zhruba na 600 až 1800 korun. Ano, tak zní to zvláštně, ale náplň služby je prakticky obyčejná. Přijít, sednout si a chvíli poslouchat a potom třeba pomoct. Ale je to možná takový podnikatelský záměr i pro nás tady kolem. Proč by se nemohli pronajímat třeba dospělé děti pro dobré věci? Ono, já už jsem to viděl někde v rámci dobrovolnictví, pomáhají třeba mladí, aktivní borci, seniorům s nastavováním různých věcí, jako počítač, mobil, případně jim pomáhají na online shopech a tak dále. Takže myslím si, že to je důvod ke zbystření a třeba někdy na tom vyděláte i nějaké hrachy. Za chvilku Jason Statham, trošku drum and bassu, dobré odpoledne.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 14 hodin 3 minuty, tady je Fresh Radio, rychlá rota, už je ve studiu, za chvilku budou vysílat, samozřejmě o 14 hodin, mají tady docela pěkné ceny, například do Umparku, no, to je taková ta celotýdenní soutěž o pěkné poukazy, tak pokud vás to zajímá, určitě poslouchejte, start po 14. hodině, ale teď má přednost doprava.
1: Doprava.
0: Docela se bourá, pozor, ulice Olešní mezi křižovatkami ulic Bohumínská a Zemanská na Slezské Ostravě, hlásíte nehodu, můžete se krátce zdržet. Teď se mrkneme ještě do Frýdku Místku, v ulici Malý Koloredov, dvě osobní auta v sobě a ještě tady máme nehodu v Českém Těšíně, respektive tedy, to je trasa Opava Český Těšín v Ostravě na Rudné ulici se teď vyšetřuje nehoda dvou osobních vozidel. Opatrně, šťastnou cestou.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě. S partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Klapy.
11: Je, tam je dinosauří mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
12: On chodí.
13: On je živý.
11: Hoši, velké řeště s průlízkami.
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
15: A dívejte, tam je ten velký.
16: Ten má krk až do nebe.
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
17: No, super.
18: Co no super?
17: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
18: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: to neuvěřitelné, člověk tady není dva dny a už neví, na co má šáhnout pomaličku.
1: Teď si představ, že bys tady nebyl dva týdny. Víš, co to je přijet z dovolené a vlastně potom už zase nic neumět?
0: Já to vím, ale to je možná o tom to lepší, že tě potom jako, že tě hodí do vody a ty vlastně jdeš a musíš si to ošahat sama a celé si to zase všechno nachystat. A nachystat si sluchátka, jestli tam je ta dobrá hlasitost a teď jestli máš ty správné džingly, jestli je ten správný podkres a tak. A kecáme a nepopřáli jsme krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Richarda, právě startuje Marika Michaela.
0: Je to tak.
2: Buď fresh.

0: Martin Solvek, úžasná věc. Hello. Hello.
1: Ahoj,
0: to byl víkend, ne? Ještě jednou ahoj, ahoj, dobře, tak jak chceš?
1: Je to byl víkend, já už se připravuju zase na pátek. Dneska se mě právě v práci ptali, tak co, už se připravujete na pátek? Už je pondělí, tak se zase člověk připravuje na pátek, no.
0: To myslíš vážně?
1: Jo.
0: No tak já ti teda něco řeknu o svém víkendu, kdy teda pátek musím zaklepat, jsem měl náhle volno, nebudu to rozebírat, co za zaleš vymyslel, ale to už je jedno. A v sobotu jsem hrál svatbu, obrovskou svatbu, bylo to kousíček od tebe.
1: Vím.
0: Nádherný areál, nebudu samozřejmě prozrazovat to jméno, uprostřed lesu a tam je velice zvláštní věc. Tam musíš vjet i do zákazu vjezdu, aby ses dostala na to místo.
1: Ano.
0: Jsi natvrdo.
1: Ano.
0: Tak jsem tam skopnul nějakého cyklistu, nebo co to bylo, si vůbec dovoloval tam jet, jako když tam jedu já. Mm-hmm. Protože jel po prostředku cesty.
1: Ano,
0: víš,
1: tak
0: jsem ho lehce se mu řekl, že aby uhnul. Ale to je takové místo, kde nejenom, že není telefonní signál, ale tam nehraje ani rádio.
1: Já vím, já tam žiju, tam je svatý klid.
0: To není svatý klid, jako to je konec světa.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
8: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: skvělá Rihanna, Only Girl in the World.
1: Pravda nebo lež?
2: Co pak mi to říká? Já si myslím, že ten správný čas na naši oblíbenou soutěž.
0: Ano, pravda nebo lež, tentokrát hrajeme o 2000 korun do UM parku, který se nachází v Ostravě Radvanicích. No a tam to můžete využít jak pro děti, tak pro sebe, protože tam si můžete zaskákat na trampolínách, na různých pěnových kostkách, já nevím, co všechno, prostě jsou to pohybové aktivity. A pokud nemáte chuť na tyhle ty pohybové aktivity, tak tam mají třeba výborné kafe.
2: Marek to má odzkoušeno, protože ty jsi tam hrál, pokud si to dobře pamatuju.
0: Jo, s klukama jakože celkem spolupracujeme, to je dobře, protože dobrých lidí se vždy vela zmestí.
2: Tak, to je
0: jdeme na otázku,
2: pravda.
0: Samozřejmě opět připomínáme, že budeme hrát jenom na naší aplikaci, jo, takže opět jméno, příjmení a hlavně e-mail. A tady je otázka, je pravda anebo lež, že jsem v sobotu hrál na svatbě a Mikaela mi tam dělala moderátorku? Aplikace a aplikace. Pojďme na to.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace Klub Pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež, hrajeme o 2000 korun do UM Parku, což jsou trampolíny a já nevím, co všechno tam mají.
2: Ty se stál, já to zopakuju, jestli jsem s tebou byla na svatbě.
1: Ano.
2: Nebyla. Nebyla, ano. Marek všechno zvládne sám, on mě tam prostě nepotřebuje, takže to byla lež zase jako věž při pondělku, ale my dost často říkáme v pondělí, lež, to už si někdo všiml.
1: Ne,
2: jo.
1: To já ani nevím.
2: No, prý to tak je, někdo si dělá naše statistiky.
1: Koncové číslo 182, pokud to říkám dobře.
2: Mm-hmm.
1: A dali jsme to Ondrovi, takže Ondra postupuje, máme prvního chlapa, který napsal, ne, ona tam pouze bydlí.
2: Je to tak, byla to lež, já tam kousek od toho bydlím, je tam fakt krásně, doporučuji na svatbu.
1: Třeba. No nejenom na svatbu, já myslím, že
2: tam
1: to tam
2: okolí.
1: Funguje
2: na procházky,
1: normálně, třeba i restaurace.
2: Jo,
1: no,
2: jo.
1: Samozřejmě nemůžeme říct, co to je, že jo.
2: No, tak je to...
1: Ale začíná to na SO, kdybyste to chtěli hledat.
2: Takový areál.
1: Areál, takový komplexní, velký...
2: Kousek od pusté polomy.
1: Krásný kousíček od pusté polomy, jak no to jo. Říkáš. Tak Ondro, gratulujeme. V pátek počítej s tím, že budeme losovat, jestli vyhraješ nebo nevyhraješ, to uvidíme.
2: To se uvidí v pátek.
1: Přesně.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Posloucháš Fresh Radio.

0: Nejenom My Radio, ale i vaše radio jsme, že jo?
1: No,
0: Fresh Radio.
1: No pochopitelně, hlavně vaše radio, co bychom tady sami dělali bez vás.
0: Jasně, Marika Michaela na Fresh Radio a taky Rychlá Rota. No a teď konečně už ze sebe vyklop, co jsi ty dělala o víkendu, nebo aspoň jeden den.
1: Já jsem byla v sobotu v Hlučíně, tam jsem moderovala Reuse den, bylo to super, bylo nádherné luxusní počasí.
0: No a teď mi vysvětli, že ti skočím do řeči, jak jsi chtěla být na mojí svatbě a moderovat tu svatbu, když jsi věděla, že máš v Hlučíně kšeft.
1: To ty jsi vymyslel, že bych měla být s tebou na svatbě.
0: Ty jsi mi před chvilkou říkala, že jsi chtěla moderovat na mojí svatbě a ve finále jsi vybrala Hlučín. Lhářka je to, vůbec si nevěřte.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Doprava. Doprava.
1: 15. hodina je tady, mrkneme společně na dopravu. Tak, co tady máme? Havárka žádná a D1 mezi kilometrama 357 a 359 ve směru na Brno je velmi silný provoz. Počítejte tam se zdržením, protože se tam tvoří kolona. To je z dopravy všechno.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no, tak pojď.
5: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
8: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Richarda Marka Mikaela, vítejte při pondělku v odpoledním vysílání Fresh Rádia. Marek mě před malou chvíli v minulém vstupu nazvala lhářkou. Tak já jako si dovolím tady protestovat.
1: Dobře.
0: No, a to je všechno, co můžu.
1: No tak, tak k tomu řekni, jak ses dostala z té mojí svatby do toho Hlučína.
0: Tak já jsem s tebou na svatbě neměla být v plánu být, teda jako jedině, že bych se tam přišla najíst třeba.
1: Aha.
0: Že bych tam přišla pozdravit ve svém jménu a řekla ahoj, tady jsem, dejte mi najíst za spodu.
1: Obávám se, tam bylo tolik lidí a taková fronta na tom rautu, že i než jsem se já dostal jakože na řadu, tak třeba ryba zmizela okamžitě. Tam snad bylo jenom hlava a páteř, tedy by třeba.
0: Tak si zdal něco jiného, třeba tatarák nebo něco.
1: Ale fakt jako kuchyň naprosto skvělá, výborná. Bych to přirovnal asi k té jedné akci, co jsme byli s Lumírem v Praze, tak na té úrovni to bylo opravdu jakože špička.
0: Tak to rádi slyšíme, že to máme tak dobrou kuchyni.
1: No, tak už ten Hlučín konečně.
0: Hlučín, no tak Rius akce, podívej se, to je akce o takzvané udržitelnosti, o tom, že můžeš věci znovu použít, byly tam workshopy na čalounění, dělal to tady vestibul interiér, super to bylo, skvělé, a já jsem se dokonce, jsem si zatroubila v velkém popelářském autě a vím, jak se to mačká a jak se ty popelnice vysypují, mm-hmm. I bylo to super, bavilo mě to. A tak si umím představit, že bych třeba jako byla popelářka.
1: No to jo? Jsem právě, teď jsem se tě chtěl zeptat, jestli měníš pozici. Jako?
0: Ne, jako neměním, ale mačka tam ty čudlíky by mě hrozně bavilo. Navíc to auto je brutálně pohodlné vevnitř, jo.
1: Já
0: jsem si to vyzkoušela, takže to bylo super.
1: A řídila jsi to nebo ne?
0: No a neřídila, protože tam se to nedalo. Ale dokonce s tím borcem jsem se domluvila, že když přijedu do těch hlučínských technických služeb, že mi to nechá řídit.
1: Hlučíne, pozor, Michaela bude řídit nákladňák.
2: Fresh Radio.

0: Nemůžu si pomoct, stále oblíbená věc má minimálně Blíf a samozřejmě Rehab tady u nás na Freshi v rychlé rotě. Ty už zase někam běžíš nebo co?
1: No pomaličku poběžím, je to pravda, já při pondělku mám vždycky nabito a běhám od různého místa k dalšímu místu. Ale jako stejně by mě Maro něco zajímalo v podstatě, jo, když už se bavíme o tom běhání.
0: Ano.
1: Pamatuješ si, za kolik jsi byl schopný uběhnout třeba na základní škole stovku anebo, nebo tu dlouhou 15-stovku?
0: Ne, 15-stovku si nepamatuju, ale vím, že stovka byla do 2 minut, no.
1: Že stovka byla do 2 minut? To jsi šel po 4, nebo jak?
0: No, tak nějak, já jsem to běžel pospátku. Ne, kašleme na to, ne.
1: Já, ale víš co, ne. Já se za malou chvíličku našich posluchačů zeptám, co by si tak jako troufli odhadnout, za kolik by Marek mohl 15-stovku zaběhnout třeba. Jako kolik by ti tak dali, víš? No, takže mám, no počkej, co na mě kýveš, tak já si myslím, že to je velmi dobrý nápad, protože když se ti to povede a bude to dobré, tak by ses mohl taky přihlásit na MHRAN.
0: Ne, v žádném případě, jako, ale MHRAN určitě jakože proběhne, protože ten bude 26.9. a bude to, jak bych to řekl, jenom v uvozovkách, jenom 5 kilometrů, jo, že to nebude,
1: prosím
0: tě. Že to nebude třeba celý maraton, ale bude to 5 kilometrovka.
1: No, koná se to 26.9., takže já si myslím, že to je skvělá příležitost na to si zase něco zaběhnout. Program začíná v 8 hodin a závod startuje v 9 hodin. Víte, že k závodu bude rovným dílem rozdělen mezi mobilní hospic Ondrášek a Zoo Ostrava, takže opět krásný přesah, akce s přesahem, ty já mám nejradši. No a vás se teďka ptám jenom tak jako mimo, kolik byste řekli, že Marek opravdu by byl schopný 15-stovku uběhnout. A prosím vás, když nechcete hárat tu 15-stovku, klidně těch 100 metrů, kolik si myslíte, že by byl schopný uběhnout? Nebo ujít?
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čeká tě svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
8: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. You can't touch this.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny.
2: Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v

0: je více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší flowerfactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Ježíš, to byl zase nápad. To byl zase nápad, že se ptali, za kolik si myslíte podle vás, že by Marek byl schopný uběhnout 15 stovku, nebo teda aspoň těch 100 metrů. Tak 100 metrů za 3 minuty a záleží, jestli je hladový nebo hodně napapkaný. Vždycky se špatně běží, to ti vzkazuje tady Jiřinka.
1: Děkuji.
0: Potom tady máme, kdyby se jednalo o jídlo, jsem silně přesvědčen, že by dal rekord.
1: Mm-hmm. Taky dobrý.
0: Mm-hmm. Potom tady máme, počkej, ještě tady bylo, promiň Marku, ale dávám ti 10 minut na to.
1: Hezky. Vidím, že mi opravdu věříte, je to super, perfektní.
0: No, ale potom tady máme ještě hlasovku od Radima, tak hlasovku od Radima,
1: dobře, ok.
2: Ale jen praví, že Marek 15 stovku běží z základky ještě dnes.
1: No, tak samozřejmě, děkuji ti na toaletu, to byl náš toaletní kamarád, Radim.
0: Ježíš, ale to se mu strašně povedlo, já musím Radima velmi pochválit. Já ho musím tak pochválit, že jsem se rozhodla, že mu darujeme jednu registraci. Co ty na to?
1: Já se tady na to dívám, jmenuje se to balíček Start a obsahuje tenhle ten balíček číslo, medaili v cíli a sportovní tričko.
0: No tak výborně, tak my gratulujeme a možná ani si to netušila, je to nechtěně, ale hod prostě v sobotu si poběžíš závod.
1: No ale kdybyste o tom nevěděli, tak hlavně teď v sobotu startuje to myslím v 9 ráno nebo v 8 už dokonce, MH Run.
0: Po 8 začíná jakoby program začíná, a od 9 se běží.
1: Od 9 se běží, jo. Tak 5 kilometrů, když to poběžíte. Já teda se přiznám, když jdu pěšky 5 kilometrů, tak to mám za hodinu, tak těch 5 kilometrů můžete běžet tak kolik? 10 minut?
0: No, Maro, možná i méně. Uvidíme. Okay. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: naprosto jasné, že tím, že je pondělí, tak opět máme tu naši rychlou rotu lehce zkrácenou, ale opravdu jenom lehce, jenom o hodinku. Kdyby to bylo víc, tak by se to nemuseli být vůbec. To se dá dělat. No. Co to máme dneska ten po té 16. hodině? Jak se to jmenuje?
1: Zejdeme se na Freši s Jirkou a Radkem a jejich hosté.
0: Tentokrát zjistíme, jak se mění kanceláře a proč i velké firmy stále častěji míří do coworku, což je sdílený pracovní prostor, kde se lidé z různých oborů pracují pohromadě v jedné kanceláři. Já když jsem to v 80. letech viděl normálně v nějakém americkém filmu, tak jsem si myslel, že mě odvezou. Já bych nikdy v takovém prostředí nemohl dělat.
1: A proč?
0: Protože kdybych si tam prdnul, tak otrávím 6 lidí kolem dokola v ostatních boxech.
1: Tak bys si šel do takzvané kolbudky, tam by se zavřel, tam by se to mohl prdět, jak by si chtěla, otravil bys maximálně sám sebe.
0: A ty bys si v tom mohla dělat v tom prostředí?
1: Já v takovém prostředí dělám. Že Impact Hub je jako workingové místo.
0: Ok, takže zítra vysíláš z vedlejší kanceláře, já budu tady, jo?
1: Dobře.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Na závěr hodinky skladba s názvem Addicted a samozřejmě Zerb a taky Chainsmokers. Pojďme na dopravu.
1: Doprava.
0: 16 hodin a 2 minuty a musím říct, že doprava je velice v pohodě. Vypadá to, že není nikde žádná hlášená dopravní nehoda v Moravskoslezském kraji. Tak pojďme si užít, sejdeme se na Freši. Hezké odpoledne.
2: Doprava.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dneska se budeme bavit o kancelářích. Ještě před pár lety docela jednoduchá věc. Stůl, židle, zasedačka, kuchyňka a možná něco zeleného do rohu. No a pokud byl rozpočet, tak taky designová lampa.
2: Jenomže dnes se kolem pracovního prostředí řeší úplně jiné otázky. Proč by vůbec měli lidé do kanceláře chodit? Kolik prostoru firma skutečně potřebuje? A může kancelář ovlivnit výkon lidí, kulturu firmy nebo její schopnost získat ty nejlepší zaměstnance?
1: No a pozor, ještě jedna věc. Proč se i velké a úspěšné firmy, které by si vlastní kanceláře bez problému mohly dovolit, stále častěji stěhují do coworku?
2: O tom dnes budeme mluvit s lidmi, kteří se na pracovní prostředí dívají nejen přes design, ale především přes biznis.
1: Našimi hosty jsou Martin Kameník z Premier Interiors.
3: Zdravím, pánové, dobrý den.
2: A Eva Paseková z nového brněnského coworkingového projektu Lobby.
4: Dobrý den, těší mě.
1: A vy posloucháte Sejdeme se na Freši.
2: Martine, když dnes řeknete, že Premier Interiors dělají kanceláře, není to vlastně už dost nepřesný popis toho, co všechno klientovi dodáváte?
3: Je, protože tak, jak jste řekli, tak v minulosti to bylo velmi jednoduché. Dneska už je to trošičku komplexnější a složitější samotné téma. A my navrhujeme a realizujeme na klíč kanceláře, ale vzhledem k tomu, co se aktuálně děje ve světě s umělou inteligencí, jaký tlak na efektivitu práce je zapotřebí, tak ten proces je náročnější i pro nás a pro náš tým architektů. Takže děláme kanceláře, to je takové jednoduché spojení, ale ta samotná činnost je relativně složitá.
1: No Martine, mě by tady zajímalo, když jste firmu zakládali, co byla ta původní myšlenka a kam jste se chtěli dostat, ale hlavně, kde jste dneska s firmou?
3: Tak původní myšlenka byla, aby jsme do firem dostali více hezkého pracovního prostředí, protože opravdu někdy se stane, že prostě přijdeme do firem a je to hrůza, jsou to prostě devadesátky a majitelé se diví, že tam lidé nechtějí být a odcházejí, takže původní myšlenka byla něco hezkého, dodat něco hezkého. Dneska už to ani tak není o tom, aby to bylo hezké, ale aby to bylo efektivní. To znamená od té původní jednoduché myšlenky, že něco rychle navrhneme, něco dodáme, se to teď výrazně zefektivňuje a dneska už je to relativně komplexní disciplína a z toho hezkého se přechází spíše do extrémně efektivního nastavení, kolik metrů si vzít, kolik to bude stát, na jak dlouho se tady sepíšeme, takže změnilo se to hodně,
2: No co se za posledních několik let nejvíce změnilo v tom, co od vás firmy očekávají? Co chtěli tehdy a co chtějí dnes?
3: No, tehdy opravdu chtěli hlavně hezké pracovní prostředí. Když se tady před 10, před 12, 15 lety navrhovali velké technologické společnosti, tak to bylo hlavně o tom, aby tam bylo hodně fotbálku, hodně relaxačních zón, aby vůbec ti lidi do té práce vlastně přišli. Ale dnes je to přesně naopak. Dneska se ty firmy zmenšují a dneska to ani tak není o tom, jestli tam je nějaký fotbálek nebo nějaká chill zóna, ale je to samozřejmě o tom, aby ti lidi byli jako efektivně napojeni mezi sebou. A mění se to, protože ty náklady na kanceláře jsou extrémní, lidé do práce moc nechodí, obsazenost je někde kolem 35%, takže za nás už to není o tom, aby to bylo hezké, ale je to o tom, aby to bylo efektivní, aby jsme co nejefektivněji navrhli to, kolik metrů čtverečních si firma vezme, protože dneska si to ty firmy sepisují na 5, 7, 10 let, takže není to opravdu sranda, ta nákladová část. A dneska už to není taková sranda. Hlavně, aby to byla sranda, aby se prostě do kanceláře přišla dělat sranda. Dneska se tam opravdu musí přijít prostě makat. A ten fokus na to, aby ty výkony byly, je dneska výrazně, výrazně větší. Takže ten odklon za těch 10 let od toho hlavně, aby to bylo krásné, je výrazný.
1: Martine, povězte mi, kdo dneska ve firmách rozhoduje o pracovním prostředí? Je to majitel, je to CEO, HR nebo facility management? Nebo všichni společně?
3: Tak my samozřejmě máme nejradši, když na ty jednání přijdou i ti nejníže postavení v dobrém slova smyslu, protože oni sami ví, co je trápí nejvíc, čím jsou ty jednotlivé pozice výš, tak nám přijde, že dost často CEO vůbec neví, co se v těch firmách děje, jak se ti lidé do práce, řekněme, těší. Takže my se rádi bavíme s širokým plénem, ale spíš na začátku a potom se to setkává u HR manažerů nebo vedoucích, CFO, COO, u toho top managementu, ale já říkám méně více, 2-3 lidé, kteří rozhodují. Když jsme třeba teď navrhovali kanceláře pro společnost RoboAuto, která dělá autonomní řízení vlastně pro Teslu, tak jsme byli ze CEO a back office manažerkou a bylo to super a bylo to dostačující.
2: No a když přijdete poprvé do firmy, dokážete z její kanceláře rozpoznat nebo poznat něco o tom, jak je řízená, jak komunikuje nebo jakou má firmní kulturu? Dá se to poznat?
3: Tak firmní kulturu nevím, každá firma má firmní kulturu jinou, ale samozřejmě, když se podíváte na to pracovní prostředí, pominuli to, co jsem říkal před chvilkou, že před těmi 8-10 lety to fakt byla jedna velká zábava. Dneska už to zábava není, protože prostě ať chceme nebo nechceme, tak to, co se děje, bude mít dopad na samotné zaměstnance. A oni musí opravdu 100% začít trošku jako fungovat a nejenom chodit do práce, hrát někde hry a mít takový ten jako takovou to jenom radost, že jsem přišel do práce. Takže u nás je to o tom, když přijdeme za obchod do firem, já se dívám na židličku a na pracovní stůl. Za mě dneska kvalitní židle a výškově stavitelný stůl je absolutním základem. Telefonní budky, takže ano, jde to poznat, na první pohled už to po těch 10 letech umím rozpoznat.
1: Takže kancelář nám možná o firmě řekne daleko víc, než se může zdát.
2: A právě tady se dostáváme k věci, která nás zajímá nejvíc. Pokud pracovní prostředí ovlivňuje, jak se lidé chovají, spolupracují nebo soustředí, potom už kancelář není designová disciplína.
1: Je to totiž nástroj pro řízení firmy a přesně na to se podíváme po krátké pauze.
0: Sejdeme se na Freši.

0: většinou chce vědět, co jí ta investice přinese.
1: U kanceláří se dlouho řešilo hlavně to, jestli jsou hezké. Jenže pokud v nich lidé tráví obrovskou část pracovního života, nabízí se jiná otázka. Dokáže dobře navržená kancelář skutečně zvýšit výkon firmy?
0: Martine, otázka na vás, jak konkrétně může pracovní prostředí ovlivňovat výkon lidí a celé firmy a kde už to není jenom ta marketingová fráze?
2: Tak ona to marketingová fráze není. Já si myslím, že jsou to hlavně ty zdravotní benefity, které dneska ty kvalitní kancelářské budovy, kam se firmy stěhují, přináší. Pracovní prostředí ovlivňuje, nebo to fungování těch lidí ovlivňuje vzduch, správné světlo, akustika, ergonomie židle, výškově nastavitelný stůl a jako pokud po těch lidech chcete, aby 5, 6, 7, 8 hodin denně opravdu makali, tak jim musíte dát dobré pracovní prostředí. Ti lidi potřebují mít všechny tyto atributy dány, protože když se dobře vyspíte, taky potřebujete spát 8 hodin, mít doma zatemněno a mít samozřejmě řekněme klid na ten spánek a úplně to stejný, potřebujete mít klid a soustředění na práci, potřebujete mít dobrý vzduch, takže ano, není to marketingová fráze, to pracovní prostředí výrazně ovlivňuje to, jak se lidé v té samotné práci nastaví a jaký výkon vám potom odevzdají.
1: Když vejdete do běžné české kanceláře, jaké chyby dnes nejčastěji vidíte z pohledu soustředění, komunikace a třeba spolupráce?
2: Tak jeden ze zásadních problémů, který je ekonomicky velmi náročný, je akustika, protože ta výrazně ovlivňuje to, jak lidé vyjdou vysílení z dlouhého meetingu, když si nemají kam jít zatelefonovat, tak vám někde lítají v rámci nějakých prostě chodeb. Takže těch chyb je celá řada. Špatně nastavené světla, lidé nesedí u oken, není tam dobře vyvětráno. To si myslím, že je hlavní problém těch starých kancelářských budov, kde jsou jenom větračky, kde si nemůžete opravdu jako centrálně tady tyto jako atributy nastavit. Tady je velká výhoda těch nových kancelářských budov, ale samozřejmě jsou ekonomicky velmi náročné. K tomu se zase vracíme, že to je ta efektivita, aby bychom je navrhli dobře.
0: Napadá mě, znamená budoucnost kanceláří spíš méně metrů čtvereční, ale zároveň mnohem chytřeji využitý, takže více místa na spolupráci, fokuzóny, hotdesky a komunitní prostory?
2: Já myslím, že 100%. Méně metrů čtverečních, menší fixní náklady, efektivnější lidé, tlak na lidi, proto ale potřebujete mít ty fokus zóny, potřebujete mít vyřešené telefonní budky, potřebujete, aby ti lidi mezi sebou byli dobře napojeni, protože opravdu vy jste schopni pracovat 5, 6, 7 hodin maximálně. To není o tom, že ty lidi někam dáte, oni tam budou 8, 10 hodin jako prostě efektivně vykonávat něco, takže ta budoucnost je o zmenšování méně lidí, hotdesky a to je ta hybridní práce, ale jako lidé se obecně do kanceláří vrací, musí.
1: No a teď nás zajímá, dá se podle vás spočítat návratnost dobré kanceláře? Jak byste třeba CEO vysvětlil, že kvalitní pracovní prostředí není jenom náklad, ale může to být skutečná investice do výkonu firmy?
2: No to se zase vracím k těm zdravotním benefitům. Když máte kvalitně udělané kanceláře, máte je efektivně navržené, ale nemáte v nich dobře vyřešené fyzikální veličiny, akustika, světlo, vzduch a všechny tyto věci, tak prostě ti lidé můžou sedět v práci 8 hodin a je vám to na nic, protože jsou jednoduše unavení a nemají ten správný cirkadiální kód. Takže ano, já jsem přesvědčený o tom, že dobře navržené kanceláře jsou silným nástrojem dnes pro firmy. Jsou.
1: No a tím se dostáváme k zajímavému paradoxu. Jestli firma potřebuje stále flexibilnější prostor, možná už ho ani nemusí celý vlastnit, nebo dlouhodobě pronajímat.
0: No a přesně právě proto začínají coworkingy zajímat nejen freelancery a startupy, ale také firmy, které mají stovky zaměstnanců a vlastní kanceláře, by si bez problémů mohly dovolit.
1: Proč to dělají? Tak to bude naše další téma už za chvíli.
3: Sejdeme se na

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí.
6: On je živý.
3: Hoši, velké řeště s průlízkami.
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
7: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
10: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Přijďte si zaběhat!
12: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
13: První ročník běhu na 5 kilometrů.
12: Tolik?
13: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
12: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
13: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
12: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
13: Přijďte si zaběhat.
12: To jsme měli říct spolu.
13: A vlastně, no, tak pojď.
11: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
14: Fresh Radio. Jsme

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Coworking měl dlouho poměrně jasnou image. Notebook, startup, freelancer, dobré kafe a někde poblíž stolní fotbálek. Takhle to vidím já.
2: Jenže pozor, tahle představa už dneska moc neplatí. Coworkingy dnes využívají i velké firmy, banky, konzultanti nebo technologické společnosti, Radku.
1: Takže Evo, teď pojďme trochu víc k vám. Konečně se dostáváte ke slovu. Ještě jednou vítejte.
3: Děkuji.
1: Evo, proč podle vás do coworkingu vstupují i firmy, které mají dostatek peněz i velikost na to, aby si pořídili vlastní kanceláře?
3: Tak protože firmy si sami stále častěji kladou otázku, proč mají investovat čas, peníze, energii do něčeho, co vlastně není jejich biznis. Vlastní kancelář totiž není jen nájem, je to, když to řeknete, vybavení, zasedací místnosti, recepce, údržba. A taky, také hlavně dlouhodobý závazek. Přitom v dnešní době firmy často ani neví, jestli budou mít za 2-3 roky 30 lidí, 50 lidí, nebo jestli polovina týmu bude pracovat hybridně. Takže flexibilní prostor jim umožní mnohem rychleji na tyto změny reagovat.
2: Takže co si ta firma u coworkingu skutečně kupuje? Pochopil jsem, že to nejsou ty metry čtvereční, jako klasicky. Je to spíš flexibilita služby, komunita nebo možná schopnost rychle měnit velikost prostoru podle aktuální biznesové situace, že?
3: Tak za nás si kupují především, bych to řekla jedním slovem, komfort. A tím nemyslíme pohodlné křeslo, dáme nohy nahoru a dobrou kávu, ale myslíme tím, že mají připravené kvalitní zázemí, pracovní prostředí, místnosti, služby a nemusí vlastně vůbec řešit ten samotný provoz, ale zároveň nechtějí přijít o vlastní soukromí a identitu své firmy a chtějí mít své místo, kolem něhož vlastně ta infrastruktura bude fungovat a kterou by si jinak museli vybudovat sami.
1: Říká Eva Paseková z nového brněnského coworkingového projektu Lobby. Martine, není klasický dlouhodobý pronájem velké kanceláře trochu pozůstatek doby, kdy firma dokázala poměrně přesně odhadnout, kolik lidí bude zaměstnávat třeba za 5 nebo 10 let?
4: No, jako samozřejmě pozůstatek to nazvat můžeme, ale pro velké stabilní firmy musí stále ta základna být, jo. Dneska je samozřejmě výrazně složitější předvídat rychlost reakcí na zakázky, na poklesy, na nové zakázky, něco vám jednoduše odpadne. Dneska to je úplně jiné, proto se to zefektivňuje a ta základna, ten base je vždycky nutný, ale už to neplatí tak jako dřív.
2: Mě by zajímalo, kancelář byla historicky taky nějakým statusovým symbolem, jo? Symbolem moci, taková rohová kancelář, šéfa, velikost stolu, adresa firmy. Co je tím symbolem úspěchu firmy dneska?
4: Já si myslím, že úspěchem symbolu v dnešní době firem je vůbec tu dobu zvládnout, ustát lidi na firmě, mít dobré zaměstnance a vůbec jako umět se dívat na měsíc, na půl roku, na rok dopředu. Dneska to není o tom, jestli sedíte v budově A nebo B a jestli máte někde víc nebo méně svítící logo. Dneska ta doba je tak nepředvídatelná. Podle mě největší hodnota těch firm jsou dneska ti lidé, ti opravdu, kteří pro tu firmu dýchají, a to je dneska největší hodnota firm.
1: Pojďme si představit jednu situaci. Kdyby za vámi přišel CEO firmy se 100 lidí a řekl, nevím, jestli mám vybudovat vlastní kancelář, klasicky si ji pronajmout nebo jít do coworkingu. Podle čeho byste mu doporučil se rozhodnout?
4: Tak to je asi na nějakou hlubší analýzu. My úplně nemáme číslo, kde se to láme. To je taky samozřejmě o druhu biznisu, který ta firma má v ruce. Ta firma tady za půl roku nemusí být, protože ji koupí nějaký americký fond, vystřelí pryč. Jo. Samozřejmě ty flexibilní místa vám opravdu jako umožní obrovskou svobodu, protože vy tam máte kontrakt na půl roku, na rok a ty samotné velké smlouvy a kanceláře áčkové jsou na 5, 7, 8, 10 let, takže za mě se to láme kolem 20-30 lidí, ale je to opravdu o tom, co ta firma dělá, jestli to je startup, scale, aby se už to nějaká sedlá firma.
2: No tak právě na tomhle rozhodování je krásně vidět, jak zásadně se ten trh dneska mění.
1: Protože Martin už není jenom člověk, který podobné prostory navrhuje pro ostatní. Společně s Evou se pustili do vlastního coworkingového projektu.
2: Jmenuje se Lobby, vzniká v Brně a nás teď zajímá především jedna věc. Proč?
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Coworkingových prostorů už dneska není málo, takže otevřít další jenom proto, že coworking je trend, by asi nebyl úplně dobrý biznisový plán.
2: O to zajímavější je otázka, proč vůbec zakládat další? Co jste na trhu viděli, co vám tam chybělo a proč jste se rozhodli vytvořit vlastní koncept?
1: Evo, Martine, jak vás vůbec napadlo říci, pojďme otevřít vlastní coworking? V tom všem výběru, který na trhu je, chybělo vám něco?
3: Tak abych neřekl, že nám něco v zásadě chybělo. Tady jde spíš o nějaký vývoj firmy. Prostě jednoduše po 10 letech jsme chtěli mít druhou nohu a my bychom rádi nabídli menším společnostem právě možnost, aby se nějak zaetablovali a pokud vyrostou, tak jim potom firma Premier Interiors navrhne ty velké základny a lobby je takový ten scale-up, startup. Takže pro nás to byla spíše reakce na dnešní dobu. Jo, řekl bych.
4: A zároveň jsme také na trhu viděli hodně coworků postavených na komunitě, otevřenosti, networkingu, zábavě, čas žít, a což částečně naprosto v pořádku, ale ne každý to od tohoto místa očekává. Vlastně se tam chodí pracovat. A nám v Brně, teda upřesňuji, jak ten takový prostor částečně chyběl, protože je to prostor, který nabídne jak výhody toho sdíleného zázemí, ale zároveň soukromí a opravdu dobré podmínky pro soustředěnou práci. Takže my jsme si nekladli otázku, jak udělat další cowork, ale jak má dnes vypadat opravdu dobré pracovní prostředí, kolem kterého se to všechno vlastně dneska točí.
2: Pro koho tedy přesně lobby vzniká? Kdo je váš ideální člen nebo firma? Jednotlivec, malý tým, rostoucí společnost nebo třeba část velkého korporátu?
4: Tak my cílíme hned na několik cílových skupin. Máte menší a rostoucí firmy, které už potřebují vlastní zázemí, ale nechtějí budovat celou svou kancelář. Pak týmy větších firm, jako jsou třeba projektové týmy nebo nějakou brněnskou pobočku, pražské firmy, část korporace. A samozřejmě i pro jednotlivce, nebo jak se říká dneska freelancery, nebo lidi, kteří dlouhodobě pracují remote a chtějí se socializovat a už jim nestačí být doma na home office. Takže vlastně ale nespojuje velikost firmy, ale spojuje způsob, jakým chtějí pracovat. Kvalitně, v klidu, ale zároveň i izolovaně.
1: V čem tady bude lobby jako coworking jiný? Bude to jiná káva, lepší Wi-Fi? Jaký je ten váš positioning?
4: Jak už jsem to říkala, řekla bych, že ten náš hlavní důvod nebo rozdíl je dost jednoduchý. Lobby stavíme primárně pro práci. Ono se to může zdát úsměvné, ale jak jsme se tady už jako jsme to načali, tak lidi jeden čas se vlastně utíkalo do práce bavit. Takže my chceme, aby se u nás lidé samozřejmě potkávali a byly tam kvalitní eventy, ale nemá to být na úkor toho, proč člověk ráno do té práce přišel, aby tam pracoval. Proto řešíme, jak už bylo zmíněno, akustiku, světlo, ergonomii a místa pro telefonování. A druhým tím pilířem, také jsem už o tom mluvila, je komfort, kdy ty věci mají fungovat tak, aby vlastně nájemníci nebo ti zájemci o cowork vůbec nemuseli tyhle věci řešit. Proto i máme náš slogan Work and Focus, což není teda jen claim, ale vlastně princip, podle kterého lobby připravujeme. Mm-hmm.
2: Martine, kolik know-how z desítek kanceláří, které jste v Premier Interiors vytvořili pro jiné firmy, se promítlo do lobby? Bude to zároveň určitá laboratoř budoucího pracovního prostředí?
3: Jak řekla kolegyně Eva, je to určitým způsobem laboratoř, protože my jsme přesvědčeni o tom, že opravdu dneska je potřeba se na tu práci soustředit, proto je tam ten náš claim Work and Focus. My jsme samozřejmě použili všechno, co jsme se naučili, takže je to zaměřeno na ty základní nejefektivnější, řekněme, principy, to znamená světlo, akustika, klid, vzduch. A my sami budeme v rámci lobby bydlet. My budeme součástí lobby, což je moc fajn, to znamená, my se budeme s těmi našimi zákazníky vlastně setkávat a ve chvíli, kdy budou chtít takzvaně vystřelit z hnízda, tak jim samozřejmě pomůžeme v tom složitém kancelářském prostředí se maličko zorientovat, ale je to velmi zajímavé po 10 letech si navrhnout něco sami pro nás a je to hlavně zaměřeno na to soustředění, je to na to soustředěnou práci.
1: Mimochodem, napadá mě, na jaké adrese můžeme lobby najít?
4: tak lobby najdete přímo v centru, dá se říct, pár set metrů od brněnského hlavního nádraží v business centrum Titanium.
1: Což je jedno z nejprestižnějších míst v Brně vůbec?
4: Přesně tak.
1: Je to tak? No poslední otázka na závěr, rychlá otázka, rychlá odpověď. Kdybyste mohli sami za sebe, každý sám za sebe říct, kam byste chtěli, aby jednou lobby vyrostlo?
4: Tak já bych teda řekla za sebe, že my primárně chceme, máme tu ambici, aby jsme lobby udělali dobře. A vyzkoušeli si, jestli fungují ty zkušenosti z Premier Interiors i v praxi, i když u nich přímo budeme. Takže za mě moje primární ambice je, aby lobby dobře fungovalo.
3: Já to vidím úplně stejně. My nemáme nějaké zásadní ambice, aby jsme byli tam a tam a úplně všude. Pro mě to spíš taková srdcovka po 10 letech, druhá noha, přestěhování se za mě na jednu z nejkrásnějších adres v rámci Brna a my budeme rádi za to, když lobby bude lidem dělat radost, ale hlavně radost toho, aby se soustředili na práci a nejenom, aby chodili prostě pro nějakou zábavu, takže ambice je ta, aby to dělalo lidem radost a aby prostě zamakali a aby to bylo ten jejich začátek úspěchu.
2: Krásné povídání, já se tam úplně vidím, až se přejdu podívat do lobby, musím vás navštívit, protože pěkně jste o tom mluvili. Eva Paseková z lobby, děkujeme.
4: Děkujeme za pozvání.
2: A Martin Kameník z Premier Interiors, díky.
3: Díky také, díky za pozvání.
1: A vy jste slyšeli další díl Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Přijďte si zaběhat!
1: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Růžičky, růžičky, růžičky. St. John Imanbek a legendární remake byl Uzbek, nebo já nevím, nějaký takový remixer tracku Roses. Tím jsme dneska začali tuhletu hodinku, ale nezačali jsme hit parádu Extázy Music Chart, protože tu začínáme právě teď a odstartovávají můj kolega David Dale.
1: Krásné. Teď už by se dalo říct i slunečné odpoledne, protože ono se to tam někde zatáhlo nad Beskydy a teď tady nad centrem svítí sluníčko, člověče.
0: Je to tak, tedy posloucháte-li pondělní premiéru, můžeme být aktuální. Jo. Pravda je, že v neděli už to úplně předpovědět v repríze neumíme.
1: No, ale bude sluníčko.
0: Já jsem si tak jako dneska říkal, jestli není náhodou duben, jo? Protože jo. Já jsem dneska něco dělal, samozřejmě venku. Když jsem zrovna pracoval venku, tak musel lít jako z konve, zalezl jsem dovnitř, bůh sluníčko.
1: No. Pak si vylezl ven a zase.
0: A zase, znova. No,
1: bylo to takové...
0: pokošlávám teď.
1: Jako duben se asi probral a udeřil v září, no, tak to se stává.
0: Ale zase bude květen, červen, červenec, čeká nás,
1: je před náma,
0: čeká nás krásné, jako, krásná zima, to by bylo fajn náhodou.
1: No, kdyby jako, se to takhle jako teď jako otočilo, co?
0: Ale zase jako světoví ekologové a ti, co vůbec řeší počasí, ti by nebyli rádi. To by byla katastrofen za katastrofen. A oni by říkali, my jsme vám to talktuju.
1: My jsme to tobě řekli, jako by vlastně to. Stejně jako dnešní dvacítka.
0: Kterou jsme zahájili, jak už říkal kolega, právě tu dvacítku nejhranějších hitů uplynulého týdne na Fresh Radio. Počtu četnosti, tak jak hráli.

0: Ondro, to je tak pozitivní song, že prostě musel teď jakoby vykouknout sluníčko, aby se tady na námi jakoby usmálo prostě.
1: Já nemohu než jinak než souhlasit. Máš pravdu, Told to You Another featuring 54 Ultra. Letní hit s nádechem hauzíkového milénia, který nás tady všechny baví. Doufujeme, že i vás. A není to skvělé, je to skvělé.
0: Je to skvělé. Je to skvělé, není to skvělé, je to skvělé. Vždycky v Ecstasy Music Chart je to prostě vždycky skvělé. No, nic.
1: Nic
0: já myslím, že 19 je před námi, to už jakoby, synkoně, jakoby jdeme, my jdeme vždycky jako do 20 jednice. Z vrchu dolů, jakoby, to, jak to, my to udržujeme, jakoby.
1: Jdeme jako světlušky.
0: No, tak přesně angličtině zní název další skladby, která je v pořadí.
1: A na svědomí mají Martin Garrix ve featuringu alias spojení s legendárním U2, tak uslyšíme Bona?
0: No.
1: Asi. Místo 19.

0: Napadlo by mě okomentovat tuhletu skladbu z toho rockově i tanečního světa možná jedinou větou.
1: Jakou?
0: Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Amen. To byly Fireflies a světlušky od YouTube a Martina Garrixe. Zajímavé spojení. Já ti nevím, tenhle ten DJ, který byl brán jako, jak říká Aleš Bruna, geniální DJské a producentské dítě, tak potom byl i několikrát nejlepším DJem světa podle popularity, že sesadil Davida Guettu.

0: svým způsobem vždycky má minimálně nějaký konípáskový hlas u sebe. Kaskáda, to je tentokrát další persona, se kterou spolupracoval. A jak už to mívá ve zvyku, chlapec jeden. Zase to je staré jako Metuzalem, víš, jak se to říká? Drevený, plechom pobitý, znovu natrený. Ako nový!
1: A místo 18.
0: Boy, you turn me!

0: you turn me higher.
1: Extáze Music Chart.
2: Pěkně zpíváš, Dejle.
3: Jo, děkuji. No, ona kaskáda vlastně tady po Felixovi vyloženě chtěla, aby jako chlapec otočil z hůru nama. Nepřemýšlej nad tím jako nějak jako extra, jako by. Prostě takový jednoduchý text skladby prakticky.
2: No, jako kdybych přemýšlel v číslech, tak víš, jaké číslo se dá jině představit, jako když jí otočí z hůru nohama, no.
3: Tak on, mě napadl třeba osličko z otřese, víš, jako teď musíš otočit a něco vypadne třeba.
2: Ne, s ním si třásl, s něho si neotáhl, to tak si za vemínku a vypadly ty drobásky.
3: Ale v tomhletom případě ne. Ona chtěla jako otočit.
2: No. Jo, no, kaskáru, kdyby si vzal za vemínku. Nevím, jak by to dopadlo.
3: No, pravděpodobně vím, ale asi bych šel na 17. místo.
2: Bys tě vyfackala zleva zprava a šel bys domů a možná bys šel vlastně otočený.
3: No, já bych zvolil Texas.
2: Jo, protože... Ale tam je další ženská.
3: Ne, no, tak...
2: Tam... Aby jí tati třeba, víš, jak v Texasu, tam to nejde zleva zprava, tam to jde zprava zleva a ještě z vrchu potom.
3: Jo, ale ta si jako vyloženě nepře, aby jsme ji otočili. No,
2: tak... Ale Texas má teďkom jednu velkou výhodu. Obecně.
3: Teď? Přemýšlím, jakou?
2: No tak...
3: něco...
2: Hele,

0: Z globálního hlediska, jo. V Rusku všechny ropovody a nevím, tam, kde se to těží, tak to hoří, jo. Hormuz a podobně, tam ta Arábie a podobně v okolí.
1: Tam to nepluje?
0: Tam to nepluje. No. A v Texasu si to těží sami, že? Tak ti se mají teďko. Zdravíme Ewingy.
1: Kdo ví, jak se mají? Člověče.
0: No, tak, hele, mají Bobby asi teďko, jo?
1: Jo, Bob tam bude.
0: No, Bobby Wing, ne?
1: Jo, jo.
0: No a Elu Langley taky zdravíme. Mís

0: Langley, Choosing Texas u nás na Fresh Radio v takové, já bych řekl, jako živější verzi. To snad ani není pořádně remix, protože když posloucháš ten refren, tak ta rychlost není o moc pomalejší, jenom tam je tady u naší verze takový ten beat.
1: Je tam navíc,
0: ano. Prostě porupeš si u toho, že jo, nohou, myslím.
1: No samozřejmě. Tak.
0: Rukou to neblbě. A další údy neznáme. No, takže 16.
1: Máme to tak jakoby opravdu tak pěkně do kola, aby si mohl jako, víš, zatančit.
0: Zatrsat.
1: Hele, už my se do toho úplně nezamotáme.
0: No už jsme se zamotali dávno, takže to je úplně jedno.
1: Já už se teda dívám, co máme na 16. A tam máme track, který jsme měli i minulý týden. Tuším, jako hodně je to nový.
0: Jo, tam je ta Siley Myrus.
1: Tam je ta Siley Myrus a ten název jsem od minulého týdne jako by přemýšlel, co to vlastně přesně jako by mělo znamenat, ale nepřišel jsem na to.
0: Bass Persuades, tak nějakové to persuady, no, jsem si to takhle přiložil já, ale to může být ledas, co, no.
1: Bass, no, tak Bass Persuades.
0: Bass, no, Bass Persuades, no. Co to znamená? basy přesvědčí.
1: Fakt?
0: No, tak on to měl Elvis, náš drum and bassový kolega, takovou krásnou větu, já teď jenom přemýšlím, ona není sprosta, ale je hanlivá. Dobře, řeknu to jinak. Bedňák, to je ten člověk, co ti pomáhá s vykládáním a nosením audio soustav na nějaké akce a festivaly. Dneska i světla samozřejmě a konstrukce, já nevím co všechno. Tak Elvis měl takovou krásnou větu, že basu a bedňáků není nikdy dost.
2: Místo 16.
0: A je to pravda.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Místo 15.

0: Je to ráj, člověče, je to ráj.
1: Ocitli jsme se v naprostém ráji. A to díky Lost Frequencies a hlasu Mary Rose s trackem Paraíso.
0: Navíc, když ztratíš jakoby frekvenci, aspoň tu telefonní, tak můžeš být opravdu někdy v ráji.
1: Můžeš být v ráji a moje otázka zní, kdy nebo kde ty aspoň, když zavřeš oči a vzpomeneš si retrospektivně ve svém životě, si byl v nějakém největším ráji. Co by tě jako takhle jako na první dobrou?
0: Počkej, kolik máme času asi, víš? Asi.
1: Tak pět vteřin, no.
0: Jo, tak jenom to...
1: Prý.
0: Ty bláhu, nevím, jako takhle jako jeden bod mi... Nenaskočilo mi nic, zase dívám znovu. No ty čeče, to mám tmu.
1: Ale třeba takový, jako na první dobrou takový ráj je...
0: Možná jsem ještě nebyl úplně, víš, jakoby v ráji.
1: No jako já ti člověče minulý týden, to jsem jako byl takhle venku.
0: Jsi neříkal, že jsi byl.
1: No byl jsem v ráji, byl jsem takhle venku a chytlo mě to, já jsem ti domů doběhl, to byl takový ráj, jak jsem si sedl.
0: Takže toaletka, to bylo... případně i jakoby nějaká i tojka někdy, jako jo.
1: Jo, jo. To je taky další jako vůbec taková definice toho, no. Jak poznáš opravdovou únavu, alespoň třeba z role zvukaře nebo toho, co dělá jako festivaly. Víš, jak poznáš opravdu, že už jsi unavený, jako že už bys si měl dát pauzu?
0: Že usneš tam?
1: Ne.
0: Nebo co? Ne.
1: Třeba druhý, třetí den festivalu ty míváš v těch útrobách té zvukové režie a světelné a podobně, tak míváš vlastní tojku. Jo. To je jako, to je privilegium, prostě nechodíš na tu, jo, kde všichni, kde je těch.
0: Ale to se ale musíš napsat, ne? Jakoby do takových těch rajdrů.
1: To tam bývá.
0: Já chci prostě svoji, to tam chci bývá. Tam mít koženou tu.
1: No to ne, ale potom, jako, když už si tam, pak už poznáš, že už je ta sezóna jako by, opravdu pokročila, když ten třetí den toho festivalu sedíš na té tojce, duní ti tam ty basy, jak to hraje, že a teď jako přiusínáváš trošku a víš, že musíš ven, nechceš tam jít dlouho a tak jako ukončíš to, co jsi jako rozpracoval, že jo, a začneš hledat to splachovadlo. A pak ti třeba po dvou minutách dojde, že jsi na tojce.
2: Místo 14.
1: A pak je to takový satisfaction skunk. A ani Rolling Stones ti u toho nepomůžou.
0: Satisfakce to určitě je.
1: No to jo, no a jaká? Už ti nelezou oči z důlku.

0: Extáze Music Chart.
1: Teď jsem poslouchal, co on zpívá úplně na tom závěru a on, nevím.
2: Frako.
1: Jo, jo.
2: Něco takového, nevím. Já se to nikdy nerozkodovával.
1: Všichni, že to něco jiného.
0: OK.
2: No, Fatboy Slim, Rolling Stones, Satisfaction, Skunk. Zajímavé spojení, zábavné spojení, spojení známých věcí. Asi ani v dalším tracku nebudeme rozpojovat.
1: Magnetické spojení.
2: Adam Port, SG Lewis, Skyrim Music a Be The One.
1: Tak,
2: být jedničkou je vždycky jako skvělá.
1: No, ale není to jako, jak je to pořekanlo? Je to fuška.
2: Je to fuška, no. Tak, hele, na druhou stranu zase jedna je jistota. Když už jsi jednička, tak vždycky přijde pád už potom.
1: Že... Tak si nula, no.
2: To nemusí, může být dvojka, že jo?
1: No jo, ze záleží, z kterého směru postupuje.
2: No, protože vždycky, že jo, přijde nějaký vrchol a na tom vrcholu už záleží, jak dlouho jako vydržíš.
1: Ano.
2: A potom logicky musí přijít nějaký ten jako pád. A nebo můžeš být tak dobrý, to snad vlastně jako zvládl jeden člověk, že jo, kterého známe všichni.
1: Jo.
2: A měl přídavek Božský.
1: Jo, jasně.
2: Božský Kája, ten nikdy nebyl dvojkou. Nebo jednou možná v tom Slavíkovi mu to Hulka vzal, nebo kdo, já už ani nevím. Ale to bylo spíš asi, to byl špatný přepočet hlasů, nebo já ti nevím, ale...
1: Podle
2: ale
1: mě to bylo jako, podplacené, jako by tehdy, z druhé strany. No.
2: On prostě jako Kája Gotu, Božský Kája nezažil to, že by nebyl Be The One. Tak zdravíme ho do nebes, protože opravdu to byl takový jako pěvecký bůh. Nebudem si říkat, že ne, že jo?
1: Je to tak. Místo

0: Třináctka je za námi a před námi je dvanáctka. To dává logiku a bude taková blbost prostě.
1: No tak je to takový jako, já to úplně nechci jako říct, jo, ale je to takový jako
0: stupidita, no.
1: Jakoby blbý song, jako no, ten nás prostě čeká prostě, no.
0: Jo, no, a to je jako...
1: Ale já nevím,
0: my si teď
1: jako,
0: koledujeme, že nás já... vyhodí za to, že takhle komentujeme prostě track, jo, který vydal Olivia Rodrigo, ale on je fakt jako stupid, no.
1: Tak podle mě ho jako natočila, chybělo jí asi na desku, tak říkala, tyjo, je to blbý song, no, ale dám ho tam, aby bylo aspoň 10, víš, těch songů, a těch tracků třeba, víš.
0: Ale myslím si, že to tak rozhodně nebylo. Stupid song, poměrně odvážný název tracku, kdybychom někde pohrabali v hudebních análech, tak asi jako co? Co se zase směješ, Ježíš?
1: No tak první si začal, kdybychom někdy pohrávali, tak já jsem si jako představil v koši, víš, ale ty jsi to potom ještě jako
0: dotknul. Já jsem to myslel jako tentokrát slušně, no.
1: Ano. Místo
0: 12. Nebudem to rozmazávat.
1: V hudebním archivu možná bychom mohli.
0: Tak název Stupid Song asi nejde na to tolika. A víte co, hrabejte se, kde chcete.

0: Tak já ale musím jako říct Olivii, že to nebyl blbý song.
1: No, já nevím, kde na to přišla. Možná na to nepřišla ona. Možná některý z jejich producentů měl špatnou náladu, když to poslouchali. To je stupid song. A teď to někam poslali, mělo to nějaký jiný název a už se stalo, že to potom jako označili takhle, vyšlo to ven a ejhle, Olivia už to nemohla změnit. I to je jako třeba možná příběh tohoto tracku, ale pravděpodobně to tak nebude. Nějaký záměr to určitě mám, já bych si odhadl tvrdit, že se více dozvíš třeba ve videoklipu, ale já na ty videoklipy u těch... Já člověče, kolikrát se mi stalo, že jsem se díval jako na skladbu po třeba 10 letech, co jsem mi znal.
0: A nikdy jsi neviděl klip?
1: A nikdy jsem neviděl, pak jsem si ho pustil a říkal, hej, tak ten, kdybych ten klip znal, tak se mi ta skladba tak nelíbí.
0: Já už jako, když si to bylo takové strašně moderní, že? Dívat se videoklipy, schytali jsme na kazety, aby jsme měli sbírku, hit parády a tak dále i s klipem. Byli jsme rádi, když tam nedali nějakou reklamu, že to bylo celý. No a teď taky jako, jestli očko mi běží, jako když uklízím třeba.
1: Jo, jo, očko si zlak, jo, to je ten barman. No. Nejslavnější na světě. Je to tak... Moje kvízová otázka dneska první na tebe. Jaká je nejčastější věta vietnamského trhovce, když tě chce zkasírovat?
0: Když mě chce zkasírovat?
1: Třeba... Inspiruj se trackem další.
0: Jo, jo. Dalším trackem se nám podívat, jo? No, tak jo, jasně, ale já jsem spíš myslel, že když opravdu mě chce zkasírovat, tak mi řekne sushi, pane, sushi. A ne, že si chci sushi, ale jestli mi to sluší, jo.
1: No, tak když
0: ti
1: třeba...
0: I když to máš jako, i když ti to jako čouhám půl metra přes, tak řekne, dobré pane, to máš akorát.
1: A v zimě, když solej, že, to štípe. No, tak on to řekne jednoduše, že jo, daj. Shakira, Bruna Boy, teď nic proti vietnamským trhovcům, náhodou někdy tam koupíš super věci, jo. Nic ale... proti. Byl to jenom vtip, jo? Prosím vás, neberte to.
0: Dobré jídlo.
1: Žádné menší.
0: Dobré jídlo je tam.
1: Výborné. Kachnička. Je, křupová.
0: A bumbo.
1: Bumbo? Já radši nambo. Tady máme Burna Boje, Shakiru a největší hit fotbalového šampionátu 26.

0: Let Us Go, já jsem to slyšel, Let Us Go tam bylo na konci. To mi připomnělo Let Us Go, to je taková ta hláška z Taxi Taxi dvojky, kdy to tam ten...
1: Včera byla jedička, znamená jsem půlku
0: nekecej.
1: To viděl.
0: Nekecej!
1: No fakt, jo.
0: No a ten no. Že jo, ten ne přednosta stanice, ale...
1: Ten šéfík,
0: ten šéf, jako šéf tam u toho...
1: Já nevím, jste jmenuje, no.
0: U toho auta říkal potom Let Us Go, jo, jako, že se naučil anglicky a říká tak Let Us Go, jo. No. Tak to, jak to tam startovali hlasem, že?
1: On byl dobrý, no.
0: Vzpomněl jsem si na to proto, že zrovna řidič Daniel včera navštívil Slovensko nějakou automobilovou akci, jak tam s ním všichni fotili. Ten se stárl, kamarád, úplně šedivý, moje děda to je.
1: Jako ten pro...
0: Daniel, no?
1: Jo,
0: ten
1: jo, to je úplně, no, tak on už v tom, tam už měl jako přes 40 a včera jsem se díval ten první vývoj roku 98, člověče. Takže to
0: vlastně, to byla snad jediná 406, která se mohla všem automobilovým nadšencům líbit, potom 407. Nebudeme jmenovat značky, řekli jsme nějaká čísla. Ano. Ti, co se nevyznají v autech, tak třeba to může být i číslo trolejbusu nějakého nebo autobusu.
1: Který jezdí po Marseille.
0: Po Marseille, ano. A je velmi rychlý. Tak zpátky k realitě dnešních dnů.
1: To byla, Die bylo desítka, no a to znamená, že, teda desítka, jedenáctka, to znamená, že my jdeme na tu první desítku, ale mezi to vždycky máme takovou vsuvku.
0: Máme tam novinky a víš co, začneme hned touhletou.
1: Ne, mami, ne, mami.
0: Ale jo, mami. Hugo, Nathan Vega a novinka číslo jedna. Bude to happy jak dva grepy.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
10: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
9: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
11: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
12: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
13: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
14: Extáze Music Chart.

0: Tak, tři novinky za náma, odehrály všechny tři pěkně posloupně za sebou, no a Ondra nám řekne, o co go. První víme, to byl Hugel a Mami.
1: Společně s Nathan Vega, taková čača, bych řekl, ano. V moderním pojetí. Myslím si, že jako každý track, který vydá Hugel v letošním roce do oběhu, chytne i tenhle ten správný... Jako,
0: daří se mu teď.
1: Říz, ano. Máš naprosto pravdu. Druhá novinka, to byla Jazzy, zpěvačka, která nám roste trackem od tracku Výše a výše.
0: Co jsi říkal, že jí znám o někud ten hlas, no, dobře, takže Jazzy.
1: Trojka, to byly dramíky, já se vším všude No Air, my rozhodně vzduch tady ve studiu zatím máme a jsme za to rádi. A na svědomí tenhle ten track mají Nightmare a Jordan Sparks. Tak to byly tři novinky pro tento týden. Mimochodem jako další můžete slyšet Robbieho Williamse z Miss Monique, Beauty in Us, doporučuji. Nebo Fastboye, Superhigh, Clean Bandit, track Company a případně Banta, I Will Find You. Všech 8 novinek bude rotovat.
0: To není Pant, víš, jako je to Bant.
1: Je to Band. Všech 8 novinek bude rotovat v tomto týdnu, respektive rotuje už od uplynulé soboty. Poslouchejte a doufejme, že to, co se líbí nám, se bude líbit i vám a uslyšíme to nadále. Ale zpátky do toho bodového hodnocení, protože...
0: Zaplavat si půjdeme.
1: Půjdeme si zaplavat, protože reflektujeme 20 nejhranějších tracků.
0: No a co se nehrálo jako 10 nejlepších. No.
1: BTS Swim a pozor, jako mě se taky už párkrát, ještě než to začneme, lidi ptali, jako, a co jako z toho, že nejhranější. No my si totiž vždycky na konci roku uděláme takové rezime, no a tam jede top 20.
0: To jsou hodiny počítání, to ani nespomínej.
1: To jsou hodiny, my si to tady čárkujeme, prostě jo, David sedí u rádia 24/7 a čárkuje ty tracky a na konci roku to vyplivne, ještě že máme počítat, že?
0: Já už mám tady vždycky v září, už mám asi 24 A4, aby si to jako všechno poznačil. No,
1: já víte, kolik mu tuch do propisek musím kupovat, jako náplní teda, no
0: tak je to. To je oběť, no.
1: To je, víš co, radši si jdem zaplavat. BTS. Místo 10.

0: Všichni, kteří si dneska zaplavali mezi kapkami deště, nebo respektive spíše v nějakých těch kalužích, jsou námi velmi dobře vítáni. V pokračování v druhé hodince hitparády Extáze Music Chart. Tu jsme odstartovali 10. místem Swim a BTS. A teď přichází můj kolega David Dale, který ví naprosto všechno. Byl všude, aspoň 4x.
1: No tak půst ten track, no.
0: Když už ho komentuj, že? No, tak ho komentuj, máš 10 vteřin na to.
1: Tady si zpívá vlastně o mě, no. Stačí takhle?
0: Mr. Know It All. David Dale in the mix.
2: Místo 9.

0: Mr. Know It All, alias David Prásek, a.k.a. DJ Dale, můj kolega, který určitě bude vědět, když ví všechno, kdože bude taky na 8. místě. Ha!
1: No tak dobře, že se ptáš, protože to vím naprosto přesně.
0: Čekají nás... Potímky nový vestice, no, známe, že jo?
1: Čeká nás Drum & Bass, prosím tě, Ondro. Máme Drum & Bass, což je teda jakoby druhý zářez dnešní parádě, protože první byl v novinkách. No a je tam Chiestetus společně s Krillexem, takže pozor, to bude dvakrát zlomené, že jo?
0: No dokonce možná třikrát, Chase, Status a Skrill X.
1: Jo, ten to ještě vždycky úplně rozseká.
0: On se vůbec má, jako, že on tu X Skrill, když s ní pak něco měl. A pak je druhý, a to je větší jako problém, když tu X neskryje, že jo, neskryl X. No, když by tě s ní načapali. Esa Tekente, bude to mít španělský nádech.
1: Tyjo, co to může znamenat, že je zase čač?
0: Já ti nevím, zase tak dobrý. No ty to máš vědět, ty jsi ten Mr. Know It All.
1: Já vím, já se ptám tebe, ale...
0: Jo, ty se ptáš mě, ty to jenom takhle zkoušíš, jo, takže ty to moc dobře víš. Tak Esa Tekente...
1: To si nechám na potom, jako už takhle, bych to pustil pomalu, víš? Místo
0: 8. Nenaťukal jsi do té klávesnice ještě. Esa Tekente, kaparada, máš pa v plenči. Nonta, non penči, sigura, máš ta kenči. Essa tá quente, que a parada mais pra frente. Não tá, não pende, segura mais.

0: segura, mas tá quente.
1: Extase Music Chart.
2: Esa ta cliente.
3: To bylo žhavý, co?
2: Bylo to hodně žhavý.
3: No, tak se jmenuje ten track, že?
2: No, došlo by to, pane, ví, co všechno

0: Nevíte, víš co?
1: Ale pozor, je tam jediná jakoby zvláštnost, že to bude, že to bylo portugalsky, protože ve španělštině to taky překládalo, na to jsem se zase, a to znamenalo, to je ono. Takže zajímavé. Ale mělo by to být portugalsky.
0: To je ono. To je ono.
1: Ne, to je horké.
0: To je horké.
1: Nebo žhavé dokonce.
0: Nebo cool. To je zase studené, že jo? Naopak...
1: A znělo to Esada Kench, jak jsem
0: budeme pokračovat v takovém rytmu, protože si dáme Clone a Get Up and Dance! Vstávat a
2: cvičit!
0: Tančit.
3: Místo sedmé!
1: Je podobné někdo. Come on, baby, when the music play, wanna see you dance.

0: to bylo vstávání a tancování a samplování let minulých.
1: Musím přiznat, že se mi zdálo, že to zavánělo už jako lety 70.
0: Já jsem tyhle ty sample vnímal i v 90. A to jsem byl ještě malý klučík. Ne velikostí, ale
1: ještě
0: věkem.
1: Ještě malý kluk. Měl si péro šípalu.
0: No, kdo přesně jsem čekal. Hlavně v noci.
1: Ale nečekaj. Se zdíval na televizi tajně. Já tomu rozumím, no a... Jo, bylo to šlapavý, hele.
0: Hlavně v noci. Víš, v kterém filmu to zaznělo, že jo, teda ta skladba?
1: S tebou mě baví svět, ne?
0: Má sladká Mčo. Becky Hill, Changes, změníme téma z nejslavnějšího filmu století. To tak bylo vyhlášeno.
1: Komedie.
0: Komedie století, česká komedie století, S tebou mě baví svět. Taky už spousta z těch herců, že jo, to má za sebou. Ten, co ty rostinělky.
1: Ten roštípal, no. Tak, ale neměl nejlepší jazz za to, víš, jaka. Ten mu zůstal.
0: Jo, já jsem tu blbost tak Irixem, že jo, bez Kiry poslal, Irixem, že jo, bez Kiry. A co tam ještě bylo takového zajímavého? No, tam bylo věcí vůbec, sladké mámení takové, že jo, tam to zaznělo.
1: Bačkůrky, že jo.
0: Lopuch, že jo. Je, to byl film. A nebyly to obyčejné budky, byly to budky, kadi budky. Na šestém místě Becky Hill a Changes.
2: Místo šesté!
0: Co mají s kadi budkou?

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Přijďte si zaběhat!
5: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
5: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně, no, tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
8: Extáze Music Chart. Místo 5.

0: Extaze Music Chart, tak se jmenuje Hitparáda Fresh Rádia.
1: Kterou tady máme každé pondělí mezi 17. a 19. hodinu v premiéře. No a aby nás nebylo málo, tak si vždycky ještě šoupneme v neděli. Teď zrovna kolega mi dneska říkal, máme nového a objevil, že teda jsem tady v rádiu. Mm-hmm. A zrovna včera mi říkal, co jsi to tam včera řešil s tím okamžem? A říkám, jak včera? No včera jsem tě poslouchal v rádiu, víš? A říkám, jo.
0: Měl v tom nechat, ne, jo, že jsi takový pracovitý.
1: Je to nedošlo, víš, jak, když na mě udeříš pondělí, tak já jako jsem hotovej, no.
0: Mr. Novit All je na 50% ráno.
1: Tak,
0: takže je jenom Mr. Novit sometimes.
1: All, ale some, but sometimes.
0: Jo,
1: okay.
0: Crystal Rudimental 3-2-1, tak se jmenovala pětka, pátý nejhranější track uplynulého týdne.
1: Říkáš 3-2-1 a pak řekneš pětka. Tak
0: no, tak 5-4-3-2-1, no, tak prostě. Ale už to nestíhali, rozumíš, tam nevešlo, to by bylo dlouhé, takže 3-2-1. Ale před námi je čtyřka a track, na který já se strašně moc těším, protože už v originále se mi tu zelíbil.
1: No, to jsme komentovali minulý týden, že už to má zase za sebou kolik? Jsme říkali 26 už dokonce?
0: Skoro, na 30 tomu táhne, že jo. Armin van Buuren, Pete Tong a Poppy Bez Comp mají na starost remake tracku Tokas Miracle. No a kdysi dávno...
1: Fragma, že jo.
0: Fragma, no. Fragma, Fragma, Fragma. Jdeme na to.
1: Jdeme na to.
2: Extaze Music Chart. Místo čtvrté.

0: Já bych potřeboval nějaký zázrak, se zpívá v tomhle tom tracku.
1: Hmm. Ale pořád po těch letech jako pořád stejné takové.
0: Stejně dobré, bych řekl.
1: Jo, jo, tak ono, ta základní melodie zůstala, ono, tam už jako nevím, to nepřekonáš podle mě, jako
0: to
1: stejně.
0: Nepřekonáš, ale ty vzpomínky, které to vyvolává, a když je to dobře uchopí, ale jako zkazit se to dá vždycky.
1: Ano, to asi jo. Takže... tady za mě jakoby nechali hodně toho zpěvu.
0: A to je dobře.
1: No. I když asi samozřejmě nová zpěvačka, ale...
0: Popy.
1: Popy, no, ale dobrý, jo, za mě.
0: Ona to naspívala popy, víš, jak se na Slovensku říká. Popy něco dobré.
1: Jo.
0: To, popy bez komp. Či? Bez komp.
1: Jako popy bez počítače, jako by.
0: Bez kompu, no. Přejdeme to dále, naše dvojsmysly nemusí všichni chápat a proto buďme na třetím místě.
1: Tam je bonbon.
0: Tak trošku bonboněrový.
1: No, jo, tam je to růžovo-bílej bonbon, teda aspoň u nás, nevím, jak je originál v Americe. Tam je asi jenom bílej, čuč. My máme ty růžové.
0: Myslíš si?
1: Jo, my máme možná jenom ty, ne? Že tam je i ta jahutka, nebo co to je, to růžové.
0: No to je všude, ne?
1: Jo, fakt nevím, hele, já jsem to ani jako doslova, asi jednou v životě jsem to zkoušel opečené, ale... Ale nevím.
0: Já ještě ne, ale bavíme se tedy o projektu Marshmallow společně s nimi, nebo s ním.
1: S nějakou buď je to železo, nějaká sloučenina.
0: Ilenium.
1: Ilenium, no.
0: A nebo Millennium bezm.
1: A nebo se někdo překlepnu, to se může stát. A taky...
0: Pan Hemala.
1: A taky Saša, ale který no. To je Saša?
0: To Hemala, ne? To není on. Který jiný, ne? Znáš jakého jiného Sašu než Hemalu?
1: Nevím, radši zavři oči a pouštěj to.
0: Close My Eyes. Tak se jmenuje třetí nejhranější track uplynulého týdne a vy ho posloucháte na Fresh Radio. Místo

0: To byla trojka a za mě taková jako krásně uspívaná, melancholická, podzimní záležitost. Close my eyes a víte co, představujte si naprosto, co chcete. Je to vaše záležitost. My vám do vašeho soukromí nalezeme.
1: Ne, tak určitě, jakoby. Já, jak to, jakoby, víš, uváděl, o čem to asi jako bylo, tak taková...
0: No ten řízek, co si představuje, je výborný.
1: Zavři oči, představ si.
0: No ty si představuješ bursta, ne?
1: Ne, teď jídlo jsem si jako vůbec
0: ne
1: to.
0: Ne, jako zavři oči.
1: Dělám se, že si jako půjdu lehnout, jako snad za pár hodin.
0: No ale předtím si musíš něco nadlábnout, ne?
1: Ne, teď už večer nemůžeš, to už je konec.
0: Jako fakt?
1: No tak když chceš jít brzo spát, tak už nemůžeš. Jako
0: no to, ale to je taky jako věčná debata, že poslední jídlo v 6, no ale to když jdeš spát v 8, že jo. A když jdeš spát
1: no,
0: o půl noci, tak...
1: samozřejmě, no, ono, já myslím to, tak nějak, co, říká se, že... aspoň ty 3 hodiny, no.
0: Než, no tak v jednu, no, dobře.
1: No jako samozřejmě je to jenom domněnka, ale tak snažím se aspoň něco dodržovat, můžu říct, ale dodržuju 3 hodiny.
0: Ty jsi vůbec jako Mr. No Idol, jako smekám před tvojí tou disciplínou.
1: No ale tak je ona jedna část je teorie, a druhá praxe, že? No, takže... víš, jak je ten nejhorší právě, jak říkáš, jo? Po večeříš třeba 7, víš, že to stejně víc jak 10 jako nezabalíš.
0: A potom máš bílý sex, že?
1: No a potom ti si pustíš nějaký seriál a teď si dostane něco chuť, víš? Jediná zbraň na to je nemít to prostě doma. Jak to nenajdeš, ty chipsy nebo bramburky nebo popcorn, tak si vyhrál, jinak
0: no,
1: je to...
0: Ale víš, co to bílý sex, ne?
1: Tak... No, asi když, lednička, ne?
0: No, že ji uděláš za noc 3x. Místo druhé.

0: Ondro, když jsme probírali ten bílej sex, jak si jako je naznačil, tak jsme, nevím, jestli jsme řekli, co jako by teď bylo na druhém místě.
1: Nestihli jsme to,
0: ne,
1: ale
0: jsme tak měli úplně jiné starosti.
1: No. Tenhle člověk taky jako tu ledničku párkrát za noc navštíví, hlavně když je na nějaké obrovských parties. No David Guetta.
0: No, já jsem myslel, že Hype.
1: No, když on tam, no Hype on s ním, že jo, tam akorát tam posílají barmanky, které jim nějaké ty drinky nosí, a možná i třeba nějakou tu dobrutku.
0: A třeba nevím, jestli třeba zrovna David Guetta má doma ledničku, protože podle mě...
1: A jako, co by měl mít? Jako?
0: Není doma, ne, prakticky.
1: Ale je.
0: Prostě. Já ho furt někde vidím.
1: To je na videu. Ale.
0: Víš, kde on má ledničku?
1: V letadle.
0: No, v tom, no, anebo v zákulisí, takovou tu, víš, tu maličku.
1: No,
0: no, no, minibar takový.
1: No, já vůbec jako ani nevím, co on má na lidlu. Jsme řešili spoustu
0: tak on,
1: věcí.
0: On má, tyjo, teď jako to nemám zjištěné, ale už má 60, že jo?
1: No určitě. Na krku, no, bude mít.
0: Nemá?
1: Ne, ještě
0: takže těsně. A on vypadá jakoby opravdu skvěle, no.
1: Jo, takže samé zdravé věci asi. Občas je takový zamýšlený u toho hraní, ale jako, to už zase kauza nějaká jiná. Čili dvojka je za námi, to, you and I, me and you, takže ty a já a ty.
0: A tak když sníš hodně zeleniny, tak ono to potom přijde a tak si takový vypůjčený trochu.
1: No, to ti lezou oči z důlku, že jo, a potom máš ten zážitek, jak jsem říkal, že jo. Ale před námi je už jenom jednička.
0: To zase uteklo, pojď se, první místo 20 za námi, 3 novinky jsme zahráli.
1: Nesmí zapomenout, že mezi nimi byla Jazzy, Hugo a taky Nightmare společně s Jordan Sparks. Před námi už je taky připraven Roman Chmiela, jeho hosté alias DJ Horse a pondělní Groove, tak sami se můžete těšit na to, co se bude po 19. hodině tady ve studiu odehrávat. Pokud posloucháte v neděli, tak tady zase bude Mašinérie.
0: Hmm. Já nevím, jestli to teda k tomu Groove můžu prásknout.
1: Ne, neříkej to.
0: Ne? Tak oni si to řeknou sami.
1: Oni si to řeknou sami.
0: Dobře.
1: Hraju srdeček.
0: A nebude to vinu.
1: Nikdo to neřekl. Roman se potutelně usmívá. Takže dneska to bude tak trošku digital. Ano, Romane, dobrý večer, čau.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Máš vinily nachystané?
2: Ne.
1: Ne. My už se můžeme pro dnešní večer, podvečer, dnešní relaci, jestli to můžeme nazvat, rozloučit.
0: No, řekni to, my se prostě loučíme.
1: My se loučíme, protože my můžeme být nejenom Mr. Novidol, ale my můžeme být klidně Madonna.
0: Jo. Jinak... příští týden je svátek, aby posluchači márně neladili. Si bereme trošku
1: oddech. A třeba to budem. Nevím. Já to uvidím podle toho. Ale pojďme tedy uvést to první místo. Tam je, I could be Madonna.
0: Tam... jo, ale tam je vlastně Barry, který nemůže plavat.
1: Barry can't swim, Sammy Virgin a právě track, ve kterém se zpívá, že kdokoliv může být Madonou.
0: Jo?
1: No, já nevím, jestli
0: kterou myslí tu královnu?
1: Já nevím, popu? Jestli myslí tu
0: a nebo tu sošku,
1: Šimona Matouše, nebo jako tu královnu popu, těžko říct.
0: No, plus už to tam mám.
1: Tak já to
0: půjdu. Vy se tam mějte.
1: 3, 2, 1.
3: Místo první!

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

pohodový pondělní podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Roman Chmiel, ale za mixážním pultem je dnes můj host DJ Kavae, takže já nemíchám a dnes je to poslední pořad, proto kluci měli narážky, který bude digitálně, ale teď je vokálek.

Takže můžu asi něco říct, protože chcete vidět, o co jde. Dnes nemíchám já, ale Vae. A poprvé dnes z přehrávačů bez konzole, takže její premiéra. Každopádně skvělá muzika. Číslo jedna, Mr. Jules předělal Shade, Couldn't Love You More. A dvojka, Detroitizing, Jonathan Quash, Talking Walls, Kyle Se, Instrumental Mix. Protože Vae mi poskytla playlist, takže jsem tam vás budu informovat. A teď už muzika.

0: trying times.
1: Groove Guest Mix.
0: It must be that change. Come on.
2: Dnes za mixem v Groove Why? Soulfulik, ale digitálně, protože tyhle věci ani nevyšly na vinylech zatím. Od dvojky do čtyřky, sama Amerika, trojka oblíbená Louis Vega a Sunshine, Kiko Navarro remix a teď Carlos Bena a Leroy, Be The Change.
0: Imagine a world.

Nezabík se jmenuje, já za mikrofonem a mám tady seznam skladeb. Má toho 24 kousků, ale já myslím, že se dopracujeme na nějaké 20 max. Uvidíme, jak to půjde. Jazzy House, skvělý. Kevin Oliphant, to ani neznám. The One. Posloucháš Groove Live. Fresh Radio.

No, takže hudebně dnes má kopie, akorát samozřejmě digitálně. Ale skvělá muzika. Před chvíličkou Harley a Muscle a Don Tolman. He did it. Samozřejmě rukopis Kyle Say and the ATL. New York, Detroit, Atlanta. No a teď Makes. See what we got. Posloucháš Groove. Živě. Překvapivě. Digitálně.

Tak se to tady užíváme ve studiu, parádní muzika, až jsem zapomněl číst playlist a hledal jsem sedmičku Duo Makes, jestli nevyšla ta věc na vinilu, a vyšla, takže si hned objednávám si What We Got. No a potom osmička byl James Kurt a Charisma, I Know You, Rocco Redable remix. Před chvíličkou z Maďarska NWN a Seb Junior, Baby Baby, a teď Amerika, Stay Sick It, Who Yeah, Afro Mix. Posloucháš Groove 5 Hour.

Track číslo 1 v 2. hodině, Ford Remo, nebo Rome, Loving You. A teď jsem zvědavý na ten remix, protože originál znám, Monique Bingham, Black Coffee, Deep in the Bottom of Africa. Kasangu remix.

Posloucháš Groove, dnes Vaje, živě, jak jinak. To, co já jsem měl 14, a Vaje 13, ta mix, stará věc, ale opět se hrává do kredice 11. Opět vyšla Oliver Dollar, Doing Your Thing.

Posloucháš Groove živě a od příštího měsíce, nebo tak nějak, až budeme schopni vše změnit, se pořád bude transformovat na Groovin. Stejně tak jako naše partička DJů a soustředíme se hlavně na vinily. Někdy můžeme udělat výjimku, ale nebude to moc často. Takže Groovin nově na Fežáriu do budoucna. Uvidíme, kdy to spustíme. Za 14 dnů bude další host tady, DJ Luxus. Měl by přijet z vinily. A co bude dál? Potom na střídačku s každým nějakým hostem si dám, nebo ne přímo s tím hostem, ale vždycky předtím nějaké novinky a potom přijde host a zahraje si, co bude chtít, samozřejmě vše z vinulu. Posloucháš Groove zatím a ladíš Fresh Radio.

0: Tak si říkám, co tak pohodový rytmus, který mám rád, no a ten stvořil Kany Mikloš, čili NWN Budapešť a DJ Duff Down. No a předtím, co to bylo? Sam Sure Qualified. A předtím Nick Hurley a Viola. To vše na Fresh Radio živě. Guest Mix a DJ KV.
1: Groove Guest Mix.

Ve druhé půlce, takový Androš, jak to mám rád, přesně. Synkopický rytmus, to je základ úspěchu. No AI, Oveos. Se chvíli Mateja Omiš, Groove 909.

Nová novinka na Fežádiu, Ovios. Žádná AI. Ale ucho slyší.

Jo, jo, tušil jsem, že tak 20 se vleze, takže jsem tam na přeskáčku podle playlistu, nicméně pro vás to nic neznamená, jenom kvalitu, výběr z nejlepšího. Takže tam jsme měli před chvíličkou ještě předtím Check Up a tu Sila a Mona Lee, Sometimes It Hurts. A ta předchozí klasika v jiném mixu, než jsem měl před 14 dny, ale parádní věc Oliver Dollar a Mr. V, Sanctuary, Bedne Snitch, 313 Dub. A teď Řecko, Tasis, Makakis. Skvělý bolec, ale nic nevydává na vinylech. Musíme asi přesvědčit, aby něco vydal. Hi More.

Poslouchali jste další groove s DJkou Vae za mixážním pultem a přehrávači. Závěrečná Kevin Jost, od mikrofonu se loučí Roman Chmiel aka DJ Horse a za 14 dnů uvítáme hosta z vinilu a to bude DJ Luxus na Fresh Radio. Pěkný zbytek večera a budu se těšit opět s vámi s Groovem anebo s Groovinem.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

dělám stojky.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodám,

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Přijďte si zaběhat!
1: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: kdybys byla tady.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.